Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

Hele, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Iñi Kamouzi je jamajský zpěvák, který do hudby vnáší pravou reggae atmosféru s pohodovým groove. Jeho skladby jsou jako ta kamarádka, co ti přinese klid a dobrou náladu i v těch nejvypjatějších dnech. Připrav se na pořádnou dávku letního vibe

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřin. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká

0: Hits 92 a Mohelnice 103.7 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Griffina, amerického DJe a producenta, který v taneční hudbě kombinuje emocemi nabitou elektroniku s popovým feelingem. Jeho tracky jsou jako soundtracky ke tvým nejhezčím vzpomínkám, jen s lepším beatem. Griffin je jako ten kámoš, co má vždycky playlist na správnou náladu. Ať si na střeše s přáteli, nebo jedeš domů se sluchátky v uších. Jeho produkce je promyšlená, ale pořád srší energií. Tak zůstaň s námi naladěný, protože na Metropoli dneska

Tady je tvoje metropole. Armand Van Helden je americký DJ a producent, který do elektronické hudby přináší pořádnou dávku šmrncu a groovu. Jeho tracky jsou jako party, ze které nikdy nechceš odejít domů. Když posloucháš Armanda, máš chuť tančit až do rána. Tak zůstaň naladěnej, protože na metro

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Podcast Hana jede.
1: Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce. Protože si představte, že jste soudce, který mu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu náklaďák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek. To znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu. Když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. V úmyslu usmrtit ho bodal opakovaně do srdce.
2: Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
1: Že mě někdo nabízel úplatek? Já si budu muset přiznat jako nějaký dar.

0: Hezký den, přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vrchní státní zástupce je pozice, která je možná veřejnosti známá, však troufám si tvrdit, že možná ten výkon samotné funkce není až tolik známý a možná bychom mohli začít vůbec státním zastupitelstvím jako takovým, tak jestli byste nám mohl třeba vymezit na začátek, čím se vlastně státní zastupitelství zabývá.
1: Tak státní zastupitelství je státním úřadem, který, jak praví ústava, zastupuje veřejnou žalobu v řízení před soudem a plní případně další úkoly, které stanoví zákon. Jednoduše, laicky, srozumitelně řečeno, státní zástupce má nezastupitelnou úlohu v trestním řízení, kdy vlastně každou trestní kauzu provází od jejího oznámení až vlastně k rozhodnutí odvolacího soudu, případně dokonce v některých případech i potom v řízení o mimořádných opravných prostředcích, což znamená, že tedy ve své činnosti spolupracuje s policisty, podává návrhy soudu, obžalobu, případně jiné návrhy, zastupuje ji v řízení před soudem, účastní se odvolacího řízení, případně řízení o mimořádných opravných prostředcích. Tam všude je státní zástupce, který tam plní konkrétní úkoly k tomu, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost.
0: Když jste zmiňoval ty kauzy, které vám vlastně přichází na stůl, tak já prozradím, že jsme se krátce před rozhovorem bavili o tom, že neustále přichází vlastně nové a nové, že v ideálním světě by to bylo tak, že byste vlastně na stole žádné neměl. Tak dalo by se třeba říct, jestli teďka během korony se ten stav nebo počet snížil, nebo naopak se zvýšil, nebo je to stále konzistentní?
1: Tak obecně a nemá to tak zásadní souvislost s koronakrizí, se evidovaná kriminalita snižuje celorepublikově, ale

0: a takových jednoduchých, řekněme, trestných činů, ale je otázka, jestli z toho lze usuzovat ten závěr, který by byl jistě zajímavý a vítaný, že tedy obecně klesá kriminalita, anebo jde o jev, kdy je ta kriminalita skrytá a v orgány činné v trestním řízení ji obtížně detekují a případně dále vyšetřují.
1: Vy jste zmínil vlastně kyberprostředí nebo obecně prostředí internetu. Je pravda, že samozřejmě technologie se každoročně posouvají, ten svět se vyvíjí jako celek, tak zajímalo by mě, zdali i třeba ta trestná činnost se více přesouvá právě na internet, kde, jak jste sám zmínil, je to hůře vlastně dohledatelné nebo vůbec asi náročnější vlastně někoho dohledat nebo případně prokázat nějakou trestnou činnost.
0: Tak samozřejmě internet, nejsem ajťák, jo, ale internet do určité míry lidi spojuje a samozřejmě tím pádem je celkem logické, že to, k čemu docházelo a vyžadovalo nějaký osobní kontakt pachatele a poškozeného, tak dneska se může odehrávat na internetu, že se ti lidé vlastně vůbec neuvidí, vymění si pár e-mailů jenom a vlastně celé to jednání se odehraje v kyberprostoru, odejdou nějaké peníze, někam nepřijde, naopak zboží, které mělo přijít, nebo nějaká jiná podobná situace, takže určitě se do tohoto prostoru celkem logicky přesouvá spousta jednání.
1: Mohou vlastně orgány činné v trestném řízení si nějak pomoct, aby se také vyvíjely k tomu, aby se samozřejmě tyhle ty skutky, které nejsou vítané, daly lépe a snáz prokazovat?
0: Tak určitě je to specializace primárně policistů, kteří se zabývají kyberzločinem, jsou v tom školení a měli by umět dokázat detekovat tuto trestnou činnost a samozřejmě na to navazují potom další školení státních zástupců a vzdělávání, protože aby se takováto trestná činnost mohla odhalovat, tak samozřejmě ty příslušné orgány, které se jí zabývají, musí tomu systému rozumět, alespoň prostě v nějakých základních rysech, aby ho pochopili a samozřejmě potom mohli nějakým způsobem tu trestnou činnost pro soud popsat a posuzovat, zda došlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu.
1: Máte vy osobně třeba některá odvětví, která jsou vám bližší, to znamená jako snažší pro tu práci a některá, která jsou vám třeba vzdálenější, která se vám, řekněme, ty případy na stůl potom dostávají, tak se vám dělají hůře?
0: Myslím, že to tak není. Na našem úřadě je konkrétním právním předpisem stanovená škála trestné činnosti, kterou se zabýváme. Je to v zásadě zjednodušeně řečeno hospodářská, majetková trestná činnost určitou výší škody, trestná činnost páchaná v souvislosti s bankami a dalšími podobnými institucemi, teroristické trestné činy, úplatkářství, které souvisí, nebo zneužití pravomocí úřední osoby, které souvisí s vyšetřováním a odhalování majetkové a hospodářské trestné činnosti, takže to je takové portfolium, v kterém my se pohybujeme a výjimečně na to může být navázáno něco dalšího, čím se potom zabýváme také, ale toto je taková ta škála a v zásadě nemáme nějak možnost si vybírat, co se nám líbí nebo nelíbí. Ta škála u nás je jakoby nejmenší, nejpestřejší. Je to na nejnižších článcích na okresních státních zastupitelstvích, kde se vlastně dneska soudí 80 nebo 90% trestné činnosti, takže tam je to opravdu škála veliká, že se můžete setkat s trestným činem jednou za život, anebo s některými se nesetkáte.

0: nepotkáte prostě vůbec ani. Jo? Ale přesto v tom trestním zákoníku jsou a mohou být potom případně pro někoho zajímavý, exotický, ale jak říkám, to záleží samozřejmě na tom, pokud takovýto čin je spáchán nebo je tu podezření, že byl spáchán.
1: No mě teda upřímně překvapilo, jak jste zmiňoval i ten terorismus, to možná je takový dotaz čistě jako za občana, takže i takovéhle případy se dostanou potom k vám na úřad, nebo respektive dějí se vlastně v současném světě?
0: No tak teroristické trestné činy samozřejmě jsou páchány u nás naštěstí jde o výjimečné záležitosti, zaplať pánbu a setkáváme se spíš s podporou verbální nebo jinou podporou takových trestných činů právě třeba na internetu, kde mají lidé pocit, že je nikdo nevidí a neslyší a mohou říct, co jim slina na jazyk přinese, ale může se stát, že i v takovém případě přestoupí zákon, až samozřejmě třeba po nějaké zásadnější věci a závažnější věci.
1: No, máte pravdu, že skutečně ten internet byl po dlouhou dobu vnímán jako takový prostředek, kde skutečně každý se mohl vyjádřit o čemkoliv svobodně, ale určitě budete souhlasit, že to tak není, to znamená, že v momentě, kdy třeba souzním s nějakými názory, které jsou v rozporu, třeba se zákony České republiky, tak skutečně ten člověk potom za to může být stíhán, stejně tak třeba co se týká nějakých urážek, a já jsem i zaznamenal nějaké případy, kdy skutečně i za urážky na sociálních sítích byl člověk a potom odsouzen, tuším, tenkrát to bylo tak, že dostal jako podmínku, nicméně ten trest ho stihl.
0: To je přesně tak, ano, to můžu potvrdit a objevují se v médiích řada případů, kdy jsou stíhány osoby, které projevovaly nějaké názory na internetu, které ovšem kolidovaly se svobodou projevu v tom smyslu, že podněcovali třeba k násilí, k nenávisti, schvalovali teroristické trestné činy a tím se ti lidé dostávají do kolize s platným trestním zákoníkem.
1: Vnímáte třeba tato témata jako, řekněme, odvozně divně, ale budoucnost toho, co vás bude po pracovní stránce čekat, protože je pravda, že se třeba hodně v současné době řeší rasa, vlastně barvy pleti, různé projevy xenofobie, tak co si třeba myslíte tady o tomhle, bude to čím dál častější jev?
0: No tak těžko odhadnout, on to samozřejmě záleží ani ne tak na represi orgánů činných v trestním řízení, ale spíš na výchově ve společnosti, počínaje rodinou, školou a podobně. Takže tam se uvidí, jaký bude vývoj. Samozřejmě, že se to souvisí i se situací, která nás všechny obklopuje, s vnějšími podněty, na které lidé mnohdy reagují a právě reagují neúplně vhodným způsobem, třeba na internetu, takže to je nepochybně mimořádně asi složitý jev a naznačovat jeho vývoj by podle mýho názoru byla spíš spekulace. Obecně asi můžeme k tomu říct, že by v každém z nás mělo být snad nějak od malička zakódováno, že bychom prostě neměli šířit nenávistné projevy vůči komukoliv. To si myslím, že v obecné poloze špatně a těžko proto mít nějaké pochopení.
1: Když se vrátíme zase trošičku zpátky k vám, k vaší osobě, tak jaká cesta vlastně vede k tomu, aby se člověk stal v průběhu let a kariéry státním zástupcem?
0: No tak samozřejmě to je asi velmi individuální. Určitě byste nalezl obecně právníky, když to tak řeknu, kteří vám řeknou, že už ve škole inklinovali k tomu, že se budou zabývat právem, jo, studovali si soudničky v novinách, nebo nevím, co konkrétně. Takže k tomu prostě asi člověk nějakým způsobem, tak jako u jiných povolání, v průběhu svého života na základě podnětů, kterých se mu dostává, tak nazná, že by to třeba mohla být cesta, kterou by se mohl vydat, takže vlastně studuje potom právnickou fakultu, kde dostává další podněty už ze světa vlastně právníků, může se rozhodovat, jestli bude fungovat ve veřejné sféře jako soudce, státní zástupce, policista, nebo ve sféře privátní jako advokát, podnikový právník a podobně. No a potom samozřejmě pak, když se pro jedno z těch povolání teda rozhodne, no tak ještě nějaká, řekněme, delší cesta k tomu, aby to povolání mohl vykonávat, ať už advokátní zkouška u advokátů, nebo justiční zkouška u soudců, nebo závěrečná zkouška u státních zástupců, kdy teda ještě musí nějakou dobu studovat a stále si ověřovat, jestli ten směr, kterým se chce vydat, je ten správný životní směr pro něj, ale samozřejmě i v situaci, kdy by v průběhu profesní kariéry shledal, že přece jenom se tím povoláním takzvaně minul, tak samozřejmě svobodně si může zvolit povolání jiné a stává se to. My tady hovoříme v uvozovkách o prostupnosti právnických profesí, kdy se státní zástupci stávají v průběhu životní kariéry soudci, advokáti, soudci, státní zástupci, advokáti, státními zástupci. Takže je to potom takto propletené, takže možností je celá řada pro každého, kdo se právem chce celoživotně zabývat.
1: A vy jste byl tady tenhle ten případ, který jste zmiňoval, že jste už od malička inklinoval k tomu právu a lákali vás třeba detektivky?
0: Ne, to vůbec ne. Já jsem jako středoškolák spíš směřoval ke studiu historie, což je můj celoživotní koníček, ale potom řekněme možná nějaký praktičtější pohled na další životní cestu mě vedl na tu právnickou fakultu, kde do určité míry samozřejmě ta historie v rámci studentských let také rezonovala, protože na právnické fakultě se jak za mých mladých let, tak do teďka vyučuje římské právo, dějiny práva, takže je tam i ten historický aspekt, takže ten předěl nebo ta změna nebyla taková, že bych z historika šel studovat jadernou fyziku, kde předpokládám, že možná žádný předmět snad historie jaderných zařízení asi nemají.
1: Když se ještě pozastavím třeba u té právnické fakulty, tak je to podle vás v pořádku, že se tam právě učí to římské právo a takhle právo, které vlastně bylo dříve v historii zakořeněno?
0: No tak to zcela nepochybně, protože římské právo je základ, z kterého právo a různá právní odvětví čerpají dosud. Jo, na římské právo nemůžeme pohlížet jako na nějaký právní systém, řekněme, který existoval v nějakých východoazijských despocích ve starověku a který zanikl, ale římské právo vlastně fungovalo a v těch následujících staletích a tisíciletích se odráželo v právní vědě neustále, takže to je v podstatě základ, který se bude učit pořád. Hmm. A nemůže to být jinak.
1: To jsem rád, že to zmiňujete, protože je pravda, že jsme tu měli i některé hosty, kteří právě měli co dočinění se školstvím, a naopak jsme zjistili, že třeba některé současné požadavky, viz například finanční gramotnost, není třeba tak úplně zakořeněna do těch školních osnov, které jsou současné, a přece jenom ta poptávka na tyto vědomosti obecně ze společnosti tady je, a vlastně jsme zjistili, že je docela špatně, že ten školský systém není nastaven, aby ty děti nebo studenti, kteří vlastně absolvují tu základní, potažmo střední školu nebo gymnázium, byli připraveni na tu současnou situaci. Takže v tomto případě je to správně, protože jak jste zmínil, tak vlastně to právo je tam zakořeněno a z toho vychází, když to naopak třeba v případě té finanční gramotnosti je to něco, kam se ten svět postupně ubíral a je potřeba to naopak třeba přidat jako současnou věc, která tam chybí v tom školském systému. Takže jsem rád za tuto konfrontaci. Když se vás zeptám na to, jak probíhá vlastně váš typický běžný den, nebo jestli by se dalo nějak paušalizovat, co nejčastěji vykonává státní zástupce?
0: Tak on je rozdíl samozřejmě mezi řadovým státním zástupcem a vedoucím státním zástupcem, a ten spočívá primárně v tom, že řadový státní zástupce má, jak jsem říkal, na stole řadu kauz, které průběžně vyřizuje a novému, jak říkají právníci, napadají, to znamená přichází znovu na stůl, nebo přichází nově na stůl, takže to takový nekončící proces. A tím se teda primárně zabývá. Samozřejmě není to jenom ta práce u stolu, ale je to potom samozřejmě ještě důležitější část jeho činnosti, kdy výsledek té práce zastupuje v řízení před soudem, takže účastní se hlavních líčení, veřejných zasedání, řízení odvolacích soudů a podobně. A samozřejmě i v tom přípravném řízení ten státní zástupce, je-li aktivní a takových je většina, tak se účastní konkrétních vyšetřovacích úkonů u policejních orgánů, jsou přítomní u výslechů, dostavují se na místo činu, jsou přítomní na domovních prohlídkách nebytových prostor, čili, jak se říká, jsou takzvaně v terénu. Takže to je ta hlavní pracovní náplň. Vedle toho samozřejmě mají se účastní nejrůznějších školení, porad, jednání a podobně. Takže je to z tohoto pohledu práce velmi, velmi různorodá. No a ten vedoucí státní zástupce, ten samozřejmě má, protože si má na starost od instituce, v jejímž čele stojí, tak primárně řeší celou řadu správních agend, to znamená vlastně, my tomu říkáme, otázka správy státního zastupitelství, což jsou záležitosti personální, záležitosti řekněme hmotného zajištění chodu toho úřadu, jinými slovy prostě, aby, když to zjednoduším, bylo čím topit, aby se úřad průběžně opravoval, aby se dodával potřebný materiál pro fungování, takže to je taková ta v úvozovkách otravná administrativní činnost. No a vedle toho samozřejmě vedoucímu státnímu zástupci prochází rukama odborná agenda, kterou si vyhrazuje, v které nějakým způsobem funguje, v které rozhoduje, a případně ta agenda, kterou si vyhradil, aby byl informován, jak která kauza se vyvíjí, k čemu to řízení dospělo, zda bude podána obžaloba, nebo naopak bude muset být řízení zastaveno, takže je to celá řada potom návaznosti na to konzultací a jednání, čili zapojuje se do té činnosti i v rámci jednotlivých kauz.
1: Vy jste těch kauz absolvoval určitě hodně za svou kariéru. Troufl byste si říct, na kolika už jste se podílel?
0: To nevím, protože samozřejmě největší množství nebo ten podíl je u každé kauzy jiný. Když jsem fungoval jako řadový státní zástupce, tak jsem měl vlastně, nebo prováděl tu činnost, kterou jsem nám tady popsal. Když jsem byl vedoucí státní zástupce, tak jsem přišel do kontaktu, řekl bych, s vícero kauzami, ale moje stopa může být někde větší, někde menší, podle toho, kde jsem mohl mít pocit, nebo měl pocit, že je potřeba nějakého zásahu, nebo naopak, že mi to prošlo jenom rukama a jenom jsem někde v nějaké písemnosti udělal muří nohu, že jsem se seznámil s postupem, který v té kauze byl zvolen, a v podstatě jsem ho se stotožnil s tím, že to je ten správný postup. Takže číslo vám určitě neřeknu. Není to jako operátor, který si spočítá počet operací, které provedl za svůj život, tak u nás je ta práce jakoby hodně různorodá. Můžete se účastnit jenom nějakých konzultací nad nějakou konkrétní kauzou, kterou zpracovává nějaký kolega, státní zástupce. Takže říkám, to nelze úplně přesně stanovit. Vlastně. Ale děláte to vlastně celý život, ať už v pozici vedoucího státního zástupce nebo řadového státního zástupce. Takže jich je hodně.
1: No, některé z nich byly určitě i medializované, protože se týkaly třeba nějakých osobností pohybující se ve veřejné sféře nebo veřejném dění. A já bych se zeptal na to, jestli se vám třeba vybaví nějaká kauza, a může to být kterákoliv, která takhle na první dobrou vám třeba naskočí a vybaví se vám hned.
0: Tak medializovaných kauz je celá řada. Souvisí to buď s konkrétními osobami, kterých se ty kauzy týkají, nebo to vyplyne ze způsobu provedení nebo z následků nějaké kauzy, které jsou mimořádné a tu mediální sféru nějakým způsobem zaujmou. Jo. Jednoduše řečeno, je to v zásadě o tom, že novináři, pokud jde o kauzu naprosto nezajímavou pro mediální svět, například, já nevím, pán nebo paní ukradne něco v samoobsluze, když to zjednoduším, tak to nikoho nezaujme a nikdo se o tom v životě nedozví. Dozví se o tom tehdy, pokud ten pán nebo paní bude nějaká mediálně známá osoba, tak pak to pro novináře je zajímavé a jsou ochotní o tom a rádi o tom informují veřejnost, a nebo způsob toho provedení je nějaký zvláštní, specifický, nebo byla ukradena nějaká skutečně zajímavá zvláštní věc, zvláštní předmět, který prostě toho čtenáře, diváka zaujme. Takže podle toho vlastně se média o ty kauzy zajímají, no a potom tedy logicky i v případě mého úřadu nebo jakéhokoliv jiného úřadu se ty konkrétní kauzy stávají terčem mediální pozornosti. Takže samozřejmě, pokud jsme třeba dělali kauzu týkající se lihové mafie, kde došlo ke zkrácení daně v řádu několika set milionů nebo možná ještě víc, tak to ta média zaujme a oni o tom referují. Stejně tak, když se týká, řekněme, daňové trestné činnosti, kdy zase výše škody byla v řádu několika miliard, tak to samozřejmě zase zaujalo. Nebo na druhou stranu, když v kauzách figurovaly známé osoby, ať už podnikatelské nebo z politického prostředí, tak se o to novináři zase zajímají. Takže my z toho nějakou extra radost nemáme, ale dneska ten svět vlastně takto funguje a média se zajímají o cokoliv, co může jejich čtenáře nebo diváky zaujmout a o tom se snaží referovat a pátrají po těch tématech tak, aby je uchopili a veřejnosti je představili, takže je to vlastně důsledek mediálního světa, který se taky vyvíjí a myslím, že do budoucna se i nadále vyvíjet bude, protože dnes vlastně i každý obyčejný občan má v ruce mobilní telefon, kdy může cokoliv nahrát, cokoliv do veřejného prostoru vystavit, takže tím pádem představa, že by něco opravdu velmi řekněme zajímavého pro mediální svět mohlo zůstat neviditelné, je skoro vyloučena.
1: Já ještě maličko navážu na to, co jste zmiňoval, a to je možná komunikace právě s novináři, protože samozřejmě ta média potřebují i nějaká fakta od vás, vašeho úřadu. Jak probíhá vlastně ta spolupráce, nebo jestli se vůbec dá mluvit o spolupráci mezi novináři a vaším úřadem?
0: Tak určitě ano, státní zástupci komunikují s novináři, je to celkem pochopitelné, protože nakonec se s nimi střetávají, myslím, přichází s nimi do kontaktu, ať už v rámci vyšetřování nějaké kauzy, kdy přijedou na místo činu a je tam televizní štáb nebo novináři, nebo v řízení před soudem, kdy po podání obžaloby se sjíždí novináři, aby mohli veřejnosti referovat o té kauze. Takže logicky jsou s novináři v kontaktu, ale samozřejmě musí velice přísně dodržovat a dodržují všechna zákonná ustanovení k tomu, aby vlastně co nejvíc byli chráněni, jak se říká, účastníci toho trestního řízení, ať už obviněný nebo poškození, případně další zúčastněné osoby, svědci a podobně. To znamená, aby jejich jména, obličeje nebyly novinářům zpřístupňovány, protože vlastně pro to řízení a pro informování veřejnosti případné to nemá žádný význam informativní a může to mít význam pouze mediálně bulvární a tady těm lidem je potřeba poskytovat ochranu, takže státní zástupci nebo státní zastupitelství rozhodně není to, které by volalo novinářům, hele, máme tady nějakou zajímavou kauzu, já vám o tom řeknu, co budete chtít, tak to nefunguje. Po hříchu se noviny dozvědí o různých kauzách z vlastních zdrojů, buď protože oznamovatelé to samozřejmě vytroubí i těm novinářům, řeknou, jdu podat trestní oznámení na toho a ten novinář samozřejmě potom atakuje příslušné orgány činné v trestním řízení a zase tak co to řízení a jak to a podobně, jo, takže to je častý zdroj toho nebo častý důvod kontaktu s novináři a nebo je to prostě taková obecná povědomost, že prostě dojde k nějakému policejnímu zásahu, jak my v hantýrce říkáme, nějaké policejní realizaci, která logicky nemůže uniknout veřejnosti, protože prostě pokud se neodehrává někde na hřebenu Krkonoš v nějaké turistické chatě, kde nikdo nikde není, tak samozřejmě ano, tam si to nikdo nevšimne, ale jinak pokud se to odehrává normálně ve městě nebo v přítomnosti lidí, tak samozřejmě to může zaujmout a dneska vlastně i televize a rádia, já nevím kdo, možná i tištěn tisk vyzývá přímo, staňte se reportérem, jo, můžeme to vidět všude, jo, natočte to, pošlete nám to, jo, takže je tady vidět, jo, jak se ta mediální scéna dál posunuje, jo, a jak je tady hlad po informování, jak je tady chuť se těch témat zmocňovat. A my s tím musíme neustále nějakým způsobem pracovat, často i čelit výtkám, že zpřístupňujeme novinářům nějaké informace, ale to je nedůvodná kritika. To tak prostě není.
1: Pokud bychom otevřeli, nebo vlastně vy už jste ho otevřel, to téma těch informací, ale já bych se zeptal třeba na ten únik, protože vy jste zmínil třeba situaci, kdy ten oznamovatel to nahlásí těm médiím, tam je to jako zcela zřejmé, ale stejně tak se děje dnes a denně to, že třeba z těch spisů unikají informace a následně se dostanou na veřejnost, ať už prostřednictvím médií nebo například různých právníků a tak dále, tak kde je ten problém v tom, že teda ta utíkají z těch spisů?
0: No tak ten problém je primárně v tom, že ten trestní spis je zpřístupněn celé řadě osob nebo jeho části. A z toho potom logicky vyplyne, že čím víc lidí má možnost se s nějakým dokumentem nebo písemností, která může být zajímavá, potkat, tak tam může být člověk, který má nějaký důvod s tím protiprávně nakládat, když to tak řeknu. Jo? Čili logicky, kdybychom měli řízení takové, že všechno bude probíhat naprosto neveřejně v tom směru, že spis nebo respektive protokolí neopustí nějakou služebnu policejní, tak bychom velmi výrazně eliminovali jakýkoliv únik informací, který se tady teda řekl, konkrétně nějaké protokoly nebo nějaká fotodokumentace a podobně. Jestliže tady máme situaci takovou, že vlastně protokol je zpřístupňován poškozeným, obviněným, jejich obhájcům, všichni mají možnost dělat fotokopie, výpisy z těch spisů, tak samozřejmě do určité míry ztrácíte kontrolu nad tím spisem. Jo? Vedle toho potom máte další problematickou záležitost, celá řada návrhů, které státní zástupce činí v tom trestním řízení, musí být samozřejmě náležitě odůvodněná a případně pokud soudy vydávají rozhodnutí, tak i ty samozřejmě musí podle zákona náležitě odůvodňovat to rozhodnutí. No a když si vezmete potom situaci, kdy soud nařizuje povolení domovní prohlídky nebo prohlídky nebytových prostor, tak i tento příkaz musí být náležitým způsobem odůvodněn. A v tom odůvodnění je celá řada prostě věcí, které by neměly se dostat na veřejnost, ale přesto zákon ukládá i s tím příkazem seznámit třeba nezúčastněnou osobu nebo majitele toho prostoru, kde se ta prohlídka provádí. A vy nemáte jistotu, jak ten člověk s tím bude nějak, jako vy ho můžete poučit o povinnosti mlčenlivosti, že s tím nemá nikoho seznamovat, ale jestli ten člověk to takto dodrží nebo ne, tak to se už nemáme jak dozvědět. Jo. Čili tady se v tomto konkrétním případě se střetává ta potřeba všechno odůvodňovat do nejmenších detailů, protože když to neodůvodníte, tak vám zase hrozí nebezpečí, že vám to nějaký třeba nadřízený soud zruší a bude to špatně, takže tím pádem vlastně jakoby ty orgány činné v trestním řízení jsou velice často ve dvojích kleštích. Jo? Na jedné straně by měli chránit ty zúčastněné osoby a zpřístupňovat co nejméně informací, ale na druhé straně jsou nuceny zase vyložit všechny karty na stůl a nemají úplně jistotu, klientů, kdo s tím vlastně jak bude nakládat. Jo. A ty motivace těch lidí je samozřejmě různorodá. Velmi často se zase naši kritici říkají, že přece obviněné osoby nemají žádný zájem, nebo jejich advokáti nemají žádný zájem, aby se listiny ze spisu dostávaly na veřejnost a podobně, ale věřte, není tomu tak. Zájem může mít každý a může ho mít třeba i v tom pohledu, že chce ukázat a chce diskreditovat ten policejní orgán nebo to státní zastupitelství. Může se domnívat, že v případě, že poukáže na úniky informací ze spisu, vytvoří mu to právní prostor, proto aby namítl podjatost třeba toho státního zástupce a zbavil se ho, aby to dostal někdo jiný. Jo? Čili ten svět práva a motivací není vůbec jednoduchý. A my s tím máme samozřejmě konkrétní zkušenosti, neříkal bych to, kdybychom si nebyli jisti, že i tak toto funguje. Ono stačí, když některé stejnopisy nebo stejnopisy různých dokumentů prostě označíte způsobem, který znáte jenom vy, a pak přesně víte, když si je čtete na internetu, tak komu tento stejnopis případně byl předán. Jo. Takže je to určitě věc závažná, pořád je potřeba hledat způsob, jak říkám, jak chránit informace, jak chránit ty osoby, které jsou účastníky řízení, ale na straně druhé ten systém bohužel je nastaven tak, že umožňuje, aby se příliš mnoho lidí seznamovalo s těmi informacemi. Jinými slovy, prostě není to tak, že by se s tím potom všichni seznámili, když to přeženu až v řízení před soudem. Jo, možná tady nemáme ten americký model, jo, kdy v tom řízení, které předchází soudnímu řízení, těch lejster tolik moc není a nikdo se s nima moc nedává nebo neseznamuje, kromě policistů nebo prokurátora ve Spojených státech, a všecko začíná až u toho soudu, kde na základě nějakého seznamu důkazů se vyslýchají svědci, znalci a další osoby. Jo? Takže tam možná samozřejmě není takový prostor pro únik nějakých důležitých dokumentů. Samozřejmě nechávám stranou různé odborné posudky, které se třeba dělají také ještě před tím soudním řízení. Jo. Když to u nás ten systém trestní spravedlnosti je takový, řekněme, byrokratický, že popíšeme hodně papíru a k tomu soudu jdou prostě tlustý spisy, jo, mnohdy tisící stránkové a desetitisící stránkové, a s těmi všemi doklady se v tom přípravném řízení jakoby pracuje a, jak říkám, jsou zpřístupňovány, seznamují se, dělají se fotokopie, jo, v rámci třeba seznámení se spisem máte právě si udělat fotokopii celého spisu. Jo, čili to každý pochopí asi, že tady je veliký prostor pro to, aby s těmi informacemi bylo nakládáno protiprávně. Je to tak, no. Ale prostě my musíme tu kritiku unést, protože konec konců jako veřejný úřad, jako jakýkoliv veřejný úřad, musíme snášet kritiku, ať už je oprávněná nebo neoprávněná. To už je náš úděl.
1: Musím říct, že když jste zmiňoval ty spisy, tak to jsem vždycky obdivoval všechny, kteří si skutečně všechny ty štosy dokáží nastudovat a přečíst, protože mě už jenom od pohledu to by asi odrazovalo, protože přece nám to musí být hodin a hodin, ať už v rámci toho vytváření nebo naopak toho nastudování, protože přece jenom člověk, aby pochopil některé souvislosti, tak skutečně to musí projít všechno, nelze asi nějakou část jenom tak vynechat. Takže jak vy to vlastně zvládáte třeba tady tohle množství informací vstřebávat?
0: Tak jak to k té práci patří, jo? Samozřejmě ten státní zástupce má do určité míry výhodu, protože on ten spis pro vás, jak jsem říkal, od začátku až do konce toho řízení. To znamená, že on se s tím spisem seznamuje a má seznamovat průběžně, takže to pro něj není řekněme, takový nápor, protože když to řízení třeba trvá rok nebo dva, nebo i déle, tak se samozřejmě nastřádá způsob jenom, že on to celý ty dva roky průběžně sleduje. Kdežto daleko větší problém je to pro soud. Protože si představte, že jste soudce, kterýmu je přidělena teda nějaká kauza a teď mu nákladňák přiveze vyšetřovací spis, který má 100 000 stránek, jo, má tam, já nevím, plácnu 20 obžalovaných osob, jo, a teď on samozřejmě se musí v nějaké míře seznámit s tím obsahem toho vyšetřovacího spisu, už jenom aby posoudil, že ta obžaloba je podána důvodně, že tady není na místě třeba věc vrátit k došetření nebo zastavit trestní řízení, jo? Aby současně potom věděl, jak vést to řízení. Jo, protože dneska soud je vlastně tím hlavním režisérem toho soudního řízení, že vlastně provádí to dokazování, čili těžko můžete provádět dokaz, nebo tak můžete ho provádět, ale samozřejmě ten výsledek je potom nevždy úplně dobrý, když vlastně neznáte ten spisový materiál, takže nevíte vlastně do určité míry, na co se ptát, nevíte, kdo co říkal ten člověk v přípravném řízení, jestli něco říkal, jestli svědci neříkají něco jiného, takže když potom někoho vyslýcháte, tak do určité míry nemůžete reagovat jakoby na nic. Takže ale to se možná změní s novým trestním řádem, kdy by měl převládat, jak říkají teda zase profesionálové, kontradiktorní způsob řízení, že to řízení by mělo být v rukou stran. Jo, to znamená, že by vlastně státní zástupce si měl vyslýchat svoje svědky, obhajoba by si vyslýchala svoje svědky, jo, a tím pádem ten soudce by, řekněme, možná nemusel být nebo nemusel mít už takový trauma, že musí nastudovat 100 000 stránkový spis, protože on by vlastně už do určité míry vnímal zprostředkovaně od těch svědků nebo dalších osob, co oni říkají, co říkali v přípravném řízení, a tady by si teprve utvářel vůbec nějaký potřebný informace pro své rozhodnutí. Jo, takže si myslím, že tohle by soudci asi hodně, hodně uvítali, kdyby to takto bylo.
1: No to bez pochyby věřím, protože představa studovat, jestli to skutečně je pravda, ta cifra 100 000, že má tolik listů, nějaký spis, tak...
0: Tak je to samozřejmě, určitě to tak je a jsou kauzy, kde skutečně ten soudce, než to hlavní líčení nařídí, tak a teď nemluvím třeba o nějakých průtazích, že má hodně těch kauz, nemá na to čas, jo, ale že opravdu si potřebuje třeba minimálně půl roku nebo 10 měsíců, jo, se v tom spise nějak zorientovat, aby s tím mohl pracovat, co? Tak to tak nepochybně je.
1: No, to jsem měl přesně na jazyku, že skutečně, aby se mohl seznámit s kompletním obsahem, tak to je minimálně na půl roku, a vy jste říkal možná i déle, že třeba 10 měsíců se jenom seznamuje s tím vším, a je otázka, jestli si to vlastně vůbec dokáže všechno i zapamatovat, protože přece jenom ten spis se tvoří dlouho.
0: Tak musí samozřejmě si dělat poznámky, to zase dělat si poznámky ze 100 000 stránkového spisu není úplně jednoduchý, musíte to umět, ale zase k tomu se profesionálně dostanete, že jo? Nezačnete kariéru s tím, že vám někdo přiveze spis, který má 100 000 stránek, začnete na okresním soudě s kauzama, které jsou někdy rozsáhlý, ale někdy jsou, jak my říkáme, žiletky, to znamená tenký, takže on se k tomu vlastně člověk dostane a je to vlastně i o schopnosti potom rozlišit podstatný od nepodstatného, a podle toho se samozřejmě zase pozná správnej policajt, soudce nebo státní zástupce.
1: A tyhle ty žiletky mají třeba kolik, nebo ty nejmenší, nejtenčí spisy?
0: Tak já nevím, to můžou mít dneska, protože u těch okresních soudů se podávají i návrhy na potrestání, že se ani nedává obžaloba, takže to skutečně můžou být plácnu spisy, které můžou mít třeba do 10 stránek jenom. Jo, to je prostě takový jako šup-šup.
1: Jo. Tak to jsou takové jednohubky.
0: Jo. Takže to, ta škála je tam velká.
1: Vy jste ještě před chvíličkou mluvil o tom, že samozřejmě do některých kauz jsou zainteresovány politické osoby. Jsou tohle třeba nejnáročnější kauzy, protože přesně to politické prostředí je trošku specifické? Nebo je třeba ještě nějaký jiný segment, který je pro vás třeba největší výzvu?
0: Já si nemyslím, že problém s obtížností kauzy je v tom, kdo je aktérem podezřelým nebo obviněným, obžalovaným, ale primárně čeho se ta kauza týká. Jo, protože můžete mít naprosto jednoduchou kauzu, kdy, předpokládám, že se to nestane taková situace, ale jako příklad můžeme, nějaký politik se rozvášní, když v rámci nějaké předvolební kampaně ho osočí nějaký jeho odpůrce, no a napadne ho, řekněme, jo. Tak to může být naprosto triviální kauza, kde není žádný problém, jo, je tam spousta svědků, všichni to viděli, jak to proběhlo, nějak se to udělá, jo. Takže taková kauza může být složitá pouze v tom, že v uvozovkách složitá, že se kolem toho udělá nějaký poprask, že se začne vykládat, že to je nějaká provokace, že se to celý jako vlastně nějak začne medializovat, politizovat, komentovat, jo, a tak dále. Je to takový pro ty orgány činné trestním řízení, je to takový neúplně komfortní dost, jo, protože každý má radši, když je klid, jo, a může si to v klidu tu kauzu dělat. Takže rozhodující je skutečně způsob provedení, nebo o co vlastně jde. Jo? Takže tady bych spatřoval jakoby složitost, nikoli od těch person. To má své konsekvence, jak říká, mediální nebo nějakých jako vedlejších produktů, ale nikoli jako ta vlastní závažnost. Jo, když budete mít nějaký složitý složitosti týkající se nějakých veřejných zakázek, nějaké manipulace nebo nějakých složitých daňových řízení, tak vám je úplně jedno, jestli to páchá politik nebo normální osoba, protože samo o sobě to je složitý. Ten politik tomu už nedá nějakou přidanou hodnotu, jo, výjima té, o které jsem teda mluvil.
1: Mm. A vybaví se vám třeba nějaký nejtěžší moment v rámci vaší kariéry, který jste musel zvládnout nebo před kterým jste stál?
0: Já se snažím vždycky na všechno zapomenout a já myslím, že každý nějaké těžké složité momenty. Já bych řekl, že pro nás je asi hodně složitý, ale ono to přináší ta profese, takže to jako nemá cenu nějak kňourat. Je to, když vlastně čelíte v průběhu řízení, jo, nějaké kritice kohokoliv, ať už mediální nebo těch účastníků řízení, advokátů, politiků a podobně. A pak vám ten soud třeba dá za pravdu. Jo? Tak máte takový pokus zadosti učinění, ale v průběhu toho řízení, jo, vlastně čelíte velice nepříjemné situaci, nepříjemným momentu, kterýma se musíte teda nějak vypořádat. Jo? Někdy by si třeba od vás pes kůrku nevzal, jo? Ale vlastně následně vám někdo řekne, že ten váš názor nebyl blbej, jo, přestože vás nějakým způsobem vláčí v tisku, jo, nebo advokáti vykřikují, jaký jste prostě nedouk, jo, a že to vůbec nerozumíte, jo, a tak dále, jo. Takže to jsou asi momenty, kdy to člověk má hodně těžký. Ale ono to tak jako zase v tom trestním právu nebo obecně v právu to zase tak funguje, že jo? Protože ono to je do určité míry taková konfliktní profese, jo? Ve spoustě momentů. Samozřejmě, když jste jako právník a zabýváte se tím, že budete se pisovat smlouvy někomu jenom, jo, tak jste v pohodě. Jako prakticky nikoho nevidíte, napíšete nějakou smlouvu, je to v pohodě. Ale pokud se účastníte řízení, kde jde teda o sporný řízení, to znamená, je tam někdo, kdo z druhé strany křičí, že jste totální prostě imbecil, který vůbec snad nevystudoval právnickou fakultu, jo, tak to jsou, to, nebo to můžou být pro Leckoho jakoby těžký momenty, těžký chvíle. Ale s tím se každý musí prostě vypořádat.
1: Mm-hmm. Jasně, tak určitě to součástí té práce, takže je pravda, že i tyto situace to povolání, řekněme, obnáší. A já bych se ještě možná pozastavil u té doby vlastně trvání těch trestních řízení. Dalo by se třeba nějak zprůměrovat, jak dlouho ty kauzy trvají, protože některé se opravdu vlečou třeba i několik let.
0: No, to je zase samozřejmě ta mediální prezentace, protože většina kauz, naprosto zdrcující většina kauz končí v krátké době. Jo, je to otázka, když vám řeknu, že 90% kauz skončí do jednoho měsíce, tak to tak prostě je. Jo. Ale to jsou prostě ty kauzy, o kterých se veřejnost nikdy nedozví, protože ty nejsou pro nikoho nikým zajímavý. Jo? Zajímavý jsou kauzy, kde vznikají různý procesní problémy, kde se musí dělat spousta znaleckých posudků, žádostí o právní pomoc a tak dále. To se natahuje. Jo? A tyhle ty kauzy jsou potom veřejnosti prezentovány, takže veřejnost má pocit, že tady to trvá všecko jako leta, že to je úplně příšerný. Ale on ten opak je pravdou. Jo, ono, když se vezme ta průměrná doba řízení, trestního řízení, tak Česká republika si nestojí vůbec špatně, jo, ani včetně řízení před soudem, jo, to tak je, ale samozřejmě referuje se o kauzách, které prostě trvají hrozně dlouho. A tam je potřeba si zase ptát, jo, v čem je ta chyba, jestli je to objektivní chyba nebo subjektivní, jaké máme procesní předpisy, co vlastně umožňují všechno té obhajobě zdržovat různě možně. Známe kauzy, všichni jsme z toho byli svědky, můžu o tom konkrétně mluvit, tím spíš, že se nás to úplně netýká, takže to můžeme tak oglosovat. Sledovali jsme v televizi kauzu doktora Ráta, nekončící u soudu, kde prostě byly namítány nejrůznější obstrukce a podobně, jo. Takže potom samozřejmě ta kauza trvá mimořádně dlouho, jo.
1: Troufl byste si odhadnout ať už největší slabinu nebo něco, co třeba brzdí ta případná trestní řízení, nebo když jsem mluvil o té slabině, tak jestli je něco, co z vašeho pohledu by mohlo být nastaveno lépe, aby třeba ta řízení byla rychlejší, efektivnější, nebo něco, co by vám usnadnilo práci?
0: To by bylo na samostatnou přednášku asi. Konec konců toto teď řeší rekodifikační komise pro nový trestní řád, která by měla teda vyhotovit nový procesní předpis, ale samozřejmě je otázka, jaký bude výsledek a zejména, jak se praxe potom s tím výsledkem popasuje, protože pro právníky je, to je určitě mi taková zvláštnost té profese, která v některých jiných profesích jako nefunguje, zejména těch profesích technických, kde máte prostě normy a všecko, jedna jsou dvě a to takhle funguje. V tom právu mnohdy vyjde nějaký předpis, který může být i na první pohled jako srozumitelný, jak podle něj máme postupovat, ale ta praxe nakonec, zejména soudní praxe, končí ústavním soudem, nakonec používání toho konkrétního ustanovení zcela změní. Nebo ze složitího. Jo? To, co bylo napsáno jednoduše, byste si řekl, no tak, jako jasný, to tady napíšu, tak jak mi to tady zákon říká, jo? Tak potom ta praxe a ta judikatura, jo, a to, jak různý ty instituty jsou z různých stran prostě ostřelovány a namítány různý nesprávný postupy, tak vede prostě k takovým tomu hypertrofnímu postupu, že všechno je hrozně složitý. Jo? Když to zjednoduším, třeba teď vlastně každý trestní řízení se zahajuje takzvaným záznamem o zahájení úkonu trestního řízení. Jo? Což kdysi, když ten institut se narodil, tak bylo v podstatě řečeno zákonodárcem nebo odbornou veřejností, že to bude jenom takový záznam, který si policejní orgán napíše, aby bylo vlastně zřejmé, co se šetří, jo? Aby tam jako na začátku něco bylo. Jo? A tenhle ten institut se vyvíjel, přestože v tom trestním řádu nemá prakticky vůbec žádný význam procesní, tak se vyvíjel v tom smyslu, že se začalo přemýšlet, když ta policie teďka zjistí v průběhu toho vyšetřování, že došlo ještě k něčemu, jestli má zahájit znovu záznamem o zahájení úkonů, nebo ne, jestli má zrušit ten původní, nebo když ten státní zástupce zjistí, že úplně v tom záznamu není dobře popsán, jestli ho má zrušit, jo, tak tím chci naznačit, jak potom my právníci s těmi procesními předpisy prostě složitě pracujeme a mnohdy to spotvoříme tak, že se z toho po letech zase stane jakoby nefunkční záležitost. Jo. Zjednoduším to třeba na dalším příkladu, jo, kde ale jsem na tenkým ledě, takže by mě asi spousta soudců třeba se mnou nesouhlasila, ale dalším takovým krokem, ale ten už je významnější nebo významný, je usnesení o zahájení trestního stíhání. Jo, což je vlastně akt usnesení, kde se tomu obviněnému sděluje, pro co je stíhán, má právo stížnosti proti tomu a tak dále. Jo. Tak z toho se stala obrovský samozřejmě úřadování, protože tím, že tam je právo stížnosti, tak se namítá, jestli to usnesení je řádně odůvodněno, a když není řádně odůvodněno, jestli by nemělo být zrušeno, a když nebylo zrušeno, jestli nedošlo k porušení zákona. A tohle je třeba věc, kterou ti obvinění můžou namítat až do konce řízení, že je tady nějaká vada, takže teďka ta rekodifikační komise přemýšlí o tom, jestli vlastně by to usnesení nemělo vlastně přestalo mít charakter usnesení proti tomu, kterému je přípustná stížnost, ale že by proti tomu nebyla přípustná stížnost, že by to jenom státní zástupce mohl přezkoumat, jo, což je ovšem něco podobného jako stížnost, akorát, že to, jo, protože dalším problémem, který my se setkáváme, je, že určitá míra práv obviněných, kterou oni získají v průběhu toho vlastně těch let nebo desítek let, kdy fungují různé procesní předpisy, tak zůstává zachována. Vlastně ono ji do určité míry nelze snížit. Jo, to je takovej problém. Jo? Čili potom je velmi obtížný to nějak jako zjednodušit, protože vám odpůrci hned řeknou, no tak ale vy nás krátíte na právech, protože my jsme doteďka mohli napadnout to usnesení o zahájení trestního stíhání stížností. Vy to teďka chcete zrušit. To je špatně, s nimi nesouhlasíme. Jo? To je přece základní zásah do práv těch osob, což je pravda. Proč nemáme mít právo stížnosti? A proč tady má být jenom nějaký přezkoumání od státního zástupce? Jo? Čili to je potom jako bitva, totální bitva o každý institut, o každý slovo, jak by to mělo fungovat. Jo? Protože samozřejmě zase byť zase mě tady může nějaký obhájce se mnou nesouhlasit, ale pro právníka je vždycky dobře, když jsou pokud možno postupy a instituty co nejsložitější, protože on potom lépe může namítat, že došlo k nějakému formálnímu porušení a tím pádem ta kauza jde k ledu. Jo, jinými slovy, pro laika může být překvapením, že velmi často primárně se neřeší, co se stalo, jaký skutek se vlastně stal, jestli ho někdo spáchal a jestli je trestným činem, ale jde se především primárně po procesní čistotě. Jo, to znamená, že máte všechno odůvodněné, jo, řeknu vám to zase na příkladu třeba odposlechy. Jo, leta s tím nebyl vůbec žádný problém, desítky let, jo, a teď posledních 10 let, jo, velmi si musí státní zástupce soud dávat pozor, jak odůvodní odposlech, protože se může stát, že po mnoha letech řízení mu nějaký soud řekne, nám se zdá, že ten odposlech je nějak nedostatečně odůvodněn člověče, tak my ho teďka nebudeme moc použít a tím pádem vy tu kauzu ztratíte, pokud je to zrovna třeba rozhodující důkaz. Jo? Což je ukázka toho, jak ten proces samozřejmě může být složitý a jak je výhodný, když se jenom do nějakého institutu trvá na tom, že musí ten postup být písemně odůvodněn. Jo, kdyby se nařizoval odposlech s tím, že jak to vidíme v těch amerických filmech, jo, já nevím, jak je to možný, že tam to ústavně jako obstojí, jo, že tam přijde nějaký ten šerif za soudcem a potřebuju tady odposlech na někoho a

0: špatně. Jo, nebo to vlastně vede k tomu, že všechno dlouho trvá, že se všechno musí, nebo s tím usnesením o zahájení trestního stíhání. Jo. Byly případy, jsou případy, a já jako to nechci kritizovat, já to říkám jenom jako fakt, jo, že by teď už se to jako možná pár let nestalo, že až nejvyšší soud, třeba po x letech řízení, řekl, no vy v tom výroku to usnesení o zahájení trestního stíhání jste špatně vyjádřili, nebo nemáte tam, že k tomu došlo úmyslně. Jo? A úmysl je znak skutkové podstaty, který musí být popsán v tom výroku toho usnesení o zahájení trestního stíhání. Takže ta kauza potom vlastně musí začít od znovu, že teda musí zase to usnesení teda napsat, jo, aby to tam teda bylo výslovně napsáno, že teda on ho, když to přeženu, ukradl úmyslně, odcizil, jo, v úmyslu usmrtit, ho bodal opakovaně do srdce, jo, protože vám hrozí, když nenapíšete, že v úmyslu usmrtit, tak může být namítáno, když napíšete jenom, že bodal ho do srdce, že to vlastně může někdo říct, to, ten výrok je napsán špatně, tam není popsán ten úmysl, jo, pachatel vlastně neví, pro co je stíhán, mm-hmm. jo, a to jsou ty formality, které velice často prodlužují to řízení a vytváří prostor té obhajoby, účinné právní obhajobě a snaze toho klienta samozřejmě obhájit v tom řízení.
1: No, já musím říct, že třeba u těch odposlechů, což je mimochodem velice zajímavé téma, je to možná proti tomu, že vám tam zkusím dát takový protiargument, možná, aby se to nezneužívalo, protože předpokládám, že jinak by asi nebylo nutné vyplňovat tolik nějakých formulářů a dělat k tomu tolik té byrokracie.
0: S tím já souhlasím. Já neříkám, že nemá to takto být, že ten odposlech, povolení odposlechu nemá být odůvodněno, byť jenom upozorňuji na to, že jsou nepochybně právní systémy demokratických států, kde žádné rozsáhlé odůvodnění není a taky by mohl někdo namítat, jak to, protože musíme si uvědomit, že ten odposlech povoluje soud. Jak může být zneužito, když to povoluje soud? Jo?
1: Mhm. Rozumím, jasně.
0: Jo, soudy tady přece tomu všichni věříme, jo, neřeknu teda dobře, nevěříme policajtům, nevěříme státním zástupcům, OK, dobrý, jo, ale tomu soudu věříme. Jo, ten je tady konec konců od toho právě, že je důvěryhodná osoba, proto to taky povoluje ten soud. Jo, je otázka prostě té míry, jo, toho odůvodnění, té míry, jestli už ty pohledy třeba nejsou někdy až ad absurdum, jo, že vám třeba řekne, nebo se objeví stížnost nebo procesní námítka obhajoby u soudu, že řekne, no tak ten soud to odůvodnil, ale on v zásadě převzal argumentaci státního zástupce. Tak má to být špatně? Nebo chceme trvat na tom, aby ten soudce to napsal vlastními slovy? Protože když to napíše vlastními slovy, tak mu věříme. Mm-hmm. Kdežto když převezme argumentaci státního zástupce, tak jako to odflák a nevěříme mu. K tomu já směřuju.
1: Mm-hmm. Jo? Rozumím. Mm-hmm.
0: A že se potom může skutečně i takováto námitka advokáta může prostě se trefí do černýho a že někdo řekne, no ano, když on to, nechci říct, opsal, ale jak se říká odborně, jsem to taky někde viděl, nekriticky převzal. Jo? Jo? Takže v tom jsou složitosti. Tady chraň Bůh, že by někdo říkal, jo, tady dělajme odposlech, ne, to je zásah, dobře, a to dělá soud, souhlasím, klidně teda, rozhodli jsme se, že to má být odůvodněno, OK, jo, ale kam až to odůvodnění jakoby má jít, jo, a stejně Nakonec

0: až kdy, kdo potom posuzuje tu konkrétní kauzu, má stejně svoje nějaký měřítko posuzování, takže pro toho normálního občana, jo, ten taky může potom říct, ale v mé kauze to tady, jako, když to řeknu, nekriticky převzali v tom odposlechu a mě to teda jako, proti mě to použili a tady čtu v novinách, že to zrušili, protože tady to nekriticky převzali. Jak je to možný? Jo? No, protože samozřejmě každou kauzu posuzuje jiný soudce, jo? Takže to potom vede i tady k tomu, že lidi mají pocit, že někomu se jako by vyšlo vstříc, argumentačně, že se uznali ty argumenty a někoho, kdo namítal to tež, tak mu vstříc jako se nevyšlo. Nebo ty argumenty byly oslyšeny. Jo? Takže je to poměrně jako složitá věc. Jo? A uvidíme, jak se s tím samozřejmě rekodifikační komise vypořádá.
1: A když se ještě zeptám na tu roli, třeba konkrétně těch odposlechů, o kterých jsme se tady v posledních minutách bavili, tak jsou čím dál více používány v té dnešní době, kdy i vlastně mobilní telefony se používají naprosto běžně a velice často. A hrají třeba, řekněme, velice důležitou roli v rámci dokazování, v rámci těch trestních řízení?
0: No, není tomu tak. Jednak počet odposlechů klesá, o čemž už se samozřejmě zase tak moc neinformuje, protože samozřejmě zase mediálně zajímavý článek. Počet odposlechů stoupl o 15%. To je článek novinový, který se vydá. Novinový článek počet odposlechů klesl o 10% se nevydá, protože na to není místo. Jo. Takže to tak není. Počet odposlechů klesá, odposlechy jsou důkazem jako kterýkoliv jiný. A já tady samozřejmě nechci k něčemu navádět nebo tady odhalovat něco z praktické činnosti, ale já bych tady rozhodně netvrdil, že počty odposlechů, řekněme, by měly růst, protože všichni mají mobilní telefon a tím pádem spolu telefonují. Jo? Já to nebudu dál rozvíjet, myslím, že každého normálního člověka asi který trošku se pohybuje v prostředí a ve společnosti, tak samozřejmě jedná nějakým konkrétním způsobem, takže není to o počtech telefonů a o tom, že by lidi spolu telefonovali a říkali si do telefonu všecko. To na já rozhodně to tak není. Mm. Jo, já si myslím, že ty policisté musí tu konkrétní kauzu odpracovat, to není tak jednoduchý. Můžou mít samozřejmě štěstí, že něco odposlechnou někde, jo, ale musí umět pracovat v terénu, musí umět pracovat s informacemi, musí si najít. A je to pro ně hodně, hodně obtížný a je to dneska velký problém vyhledat trestnou činnost.
1: Já zkusím lehce odlehčit, ale typl byste si, co lidé na internetu, na Google nejčastěji hledají právě se souslovím vrchní státní zástupce?
0: To nevím, já přiznám si, že mě by teda nenapadlo vůbec souslovím vrchní státní zástupce hledat, teda, ale to vůbec nemám páru, ani jsem to takhle nehledal, takže nevím.
1: Já vám řeknu tu první trojku. První bylo vrchní státní zástupce Praha. Je to asi opodstatněné tím, že samozřejmě ta instituce se tam nachází. Ale co je zajímavé, bylo druhé, a to bylo vrchní státní zástupce Zeman. Tam bylo doplněné. A třetí vrchní státní zástupce Plat. Takže vnímáte třeba, že možná veřejnost zajímá, kolik vlastně vrchní státní zástupci mají peněz?
0: Tak no, nepochybně jsou, můžou to být lidi, kteří to zajímá, to v každém případě, ale já mám pocit, že hledat to jako na internetu, myslím se, že lidi, kteří to zajímá, tak zpravidla tuto informaci dostávají každoročně, když v novinách se objeví, o kolik rostou platy ústavních činitelů, které jsou nastaveny nějakým mechanismem zákonným, takže oni vždycky se najde v každých novinách, nebo minimálně aspoň v jedněch se najde nějaký reporter, který to má podle mě na starosti, jo, aby v prosinci teda napsal lidem k Vánocům, jo, že poslancům zroste plat o tolik, premiérovi o tolik, prezidentovi o tolik, soudce nejvyššího soudu, krajského, vrchního, jo, státní zastupitelství, na to mají tu tabulku, já si myslím, že už tam jenom doplňují ty čísla, takže to si to asi, to mě právě překvapuje, bo já si myslím, že kdo tohle to jako nějak sleduje, nebo koho to zajímá dlouhodobě, tak to má možnost tak to jakoby zavnímat. To, o tom se píše poměrně hodně často. Je to taková nějaká asi novinářsky zajímavá věc.
1: No, to bez pochyby ano. A ono samozřejmě společně s těmi financemi se také občas mluví o různých úplatcích nebo pokusy ovlivnit kauzy třeba pomocí právě úplatků. Takže mě napadlo to, že možná i s tím je to spojené. A zeptám se, stalo se to třeba i někdy vám? Setkal jste se s tím vy ve své praxi?
0: Že mě někdo nabízel úplatek? Mm. To se nestalo teda. A já se obávám, že poté, co a jak byla moje osoba medializována v souvislosti s různými kauzami nebo s různými událostmi, takže jenom naprostý hlupák by ho mohlo něco takového napadnout. Jo, takže To bude věc, která určitě mě nikdy nepotká.
1: Máte čili jako představu, že jste si vydobil takové renomé, že tohle to rozhodně není dobré s tím to jít za vámi?
0: Myslím si, že to takto asi funguje. Jo, že pokud je někdo prezentován jako člověk, který bez ohledu na zájmy kohokoliv vykonává nějak tu práci a teď ho teda můžeme kritizovat, můžeme říkat, že to dělá dobře nebo špatně, jo, tak myslím si, že tito lidé nejsou adresáti jakýchkoliv pokusů o úplatek. Jo, ale obecně si myslím, že mě se přiznám se nevybavuje nějaká úplatkářská kauza, která by se týkala státních zástupců. Mám pocit, že možná v Praze, tam na jednom obvodním státním zastupitelství stíhali nebo obžalovali, možná i odsoudili nějakého státního zástupce. Ale to byl právě naprosto neznámá, mediálně neznámá osoba. Jo? Takže to by možná potvrzovalo to, co jsem naznačoval. Jo? Ale samozřejmě to je věc, kde nikdo nemůže říkat nějaké definitivní soudy. Že?
1: No je pravda, že asi daleko větší potom rozhodovací pravomoc mají ti soudci jako takový, takže je možná to, že tohle to téma bylo spjato více třeba s nimi, se soudci, a samozřejmě rozumím tomu, že některé skupiny chtějí ovlivnit výsledek toho řízení ve svůj prospěch, takže třeba se občas stalo i tohle z toho, ale tak samozřejmě do toho v tuto chvíli asi ani jeden z nás nevidí.
0: Každopádně úplatkářství v procesu obecní justice, hledání spravedlnosti je naprosto ne, že nepřijatelná věc, naprosto prostě skandální a obludná věc, protože vlastně tam, kde člověk hledá spravedlnost, a teďka neřešme ani třeba jenom trestní řízení, hledáme i civilní řízení, pokud chodíme k soudu a chceme, aby ten soud rozhodl, tak my přeci musíme mít ne 100%, ale 150% jistotu, že sice to rozhodnutí třeba může být špatně, ale rozhodně nebude ovlivněný nějakým vnějším vlivem. Jo, pokud bychom měli tuto představu, a teďka nechávám samozřejmě stranou, že lidi na internetu budou psát, že všecko je uplacený a všecko je tohle, ale to ve skutečnosti je to samozřejmě nesmysl. Jo. Ale proto říkám, že to jsou tak zásadní věci, že pokud by k něčemu takovému došlo a byli by odhaleni, tak ty viníci skutečně musí být potrestáni skutečně tak, aby se tady projevila taková ta i generální prevence, což je jeden z účelů trestání, Že prostě tady jako nemůžeme říkat, no tak jako jo, tak tam berou úplatky, to prostě jo, to nemůže být tady v tomhle tom procesu. Jo, protože tam si jdeme pro tu spravedlnost a všichni očekáváme, že ji dostaneme. Ne, že to bude, že si budeme říkat, no ale tak jako Bůh ví, jestli a kdo, co, komu a jak. Jo. Takže to já musím teda ze vší důrazností odmítnout a označit to za něco samozřejmě absurdního, což já si dost dobře ani nedokážu představit tu situaci, že někdo prostě by přišel a měl nějaký takovýhle nápad a je pro mě i nepochopitelný, když přesto, a samozřejmě, jak říkám, možná ten stát dělal, byl odsouzen a že měli taky odsouzení nějací soudci, tak je to pro mě, nebo nějaký řízení se vedou, ještě myslím i teďka, jo, tak já proto vůbec nemám pochopení, samozřejmě vůbec ne vysvětlení a vůbec to já tomu nedokážu ani uvěřit, že by, jo, že něco takového prostě může nastat. To mám teda velmi výrazně vyhraněný pohled. Jo, dokážu být benevolentní k lecčemu, dokážu si představit, že se někdo prostě rozčílí a popere se s někým a udělá nějakou prostě skopičinu, pro kterou je trestně stíhán, jo, ale aby člověk šel uplatit soudce nebo státního zástupce, to je pro mě naprosto nepřijatelná věc.
1: No já s váma souhlasím, že určitě pro to, aby tenhle úřad v očích veřejnosti působil důvěryhodně, tak samozřejmě tohle to vysedit nemělo. Ale na druhou stranu občas některé kauzy, které jsou opět medializované, třeba té důvěře úplně nepřidávají. A abychom třeba se takhle nebavili jenom obecně, tak mě napadla kauza třeba nástupu do vězení Romana Janouška, kdy vlastně mu to bylo několikrát odloženo na základě nějakých lékařských potvrzení a potom vyšly vlastně na veřejnost fotky, kde lyžoval někde v Alpách a tak dále. A pak znova, když se měl dostavit k nějakému jednání, tak tam vlastně chodil s tou hůlkou a to jsme možná všichni viděli v televizi. Tak tohle to zase, když to vezmu za sebe, za běžného občana, tak rozhodně třeba nepřidává úplně tolik důvěry.
0: To tak samozřejmě může být. Když člověk nesouhlasí s nějakým rozhodnutím soudu, tak je to vždycky otázka, jakože je to otázka té důvěry. Ale já, buď to může to znít naivně, ale já jsem takový pozitivní člověk, tak já samozřejmě primárně odmítám, že by za nějakými rozhodnutími, které se mohou jevit nějak divně, mohlo být něco jiného. Prostě snažím se to vnímat tak, že to je prostě jiný názor a spíš bych se soustředil a tady to zafungovalo, tady nakonec odvolací soud, konečně to byl tady vrchní soud v Olomouci, který to rozhodnutí zrušil a tím pádem vlastně rozhodl tak, jak rozhodl, čili bral bych to, že ten systém prostě nějakým způsobem se k tomu postavil. Teď nechci říct, jestli rozhodl dobře nebo špatně, protože to je vždycky úhel pohledu, jo, třeba pan Janoušek zase naopak může říct, že to rozhodnutí vrchního soudu je špatně, že jo, ale takže ono říká, co je dobře, co je špatně, je takový problematický, zvlášť pro mě, jo, ale pro ty kritiky toho prvoinstančního rozhodnutí, toto může být nějaké zadosti učinění, že ten odvolací soud v řízení, které je k tomu určeno, to rozhodnutí tedy zrušil.
1: Já ještě se samozřejmě musím pozastavit nad tím, že vy nejste rodákem přímo z Olomouce, ale jste rodákem z Brna, přesto v Olomouci působíte už řadu let, ale v Brně, pokud se nepletu, pořád bydlíte a vlastně dojíždíte tam, tak mě napadá, jak se vám vlastně v Olomouci líbí a jestli jste někdy nepřemýšlel, že byste zakořenil tady v srdci Hané.
0: Tak, osvědský čeká, že to řeknou, že to město výborný a tak dále, jo. Takže já nechci samozřejmě, aby to vyznělo jako také jako klišé, ale Olomouc je krásný město. Musím říct, že já Olomouc vůbec neznám, ani po těch letech. Konec konců i tady jsem poprvé, tady v tomhle tom objektu. Takže já říkám, já jsem jak ten kůň v dole, který táhl ten vozík s klapkama na oči s tím jedním směrem Olomouc-Brno, Brno-Olomouc. A vlastně jediný, co tak trošku jako jsem vnímal, bylo to historický centrum, který je samozřejmě pěkný. Takže já Olomouc vnímám jako příjemné město k bydlení, ale obávám se, že počet obyvatel nerozšířím, protože samozřejmě mám také rodinu, mám nějaké vazby a to, co je třeba jednoduchý dělat v mládí, tak čím je člověk starší, tak samozřejmě je konzervativnější, takže já už přece jenom nějaký pátek mám, takže mě se ty kořeny zpřetrhávají podstatně hůře. Takže já i nadále budu vnímat Olomouc jako příjemné město se spoustou příjemných a milých obyvatel, kde rád působím, kam rád jezdím, a tak to zůstane.
1: Prozradíte, jak třeba trávíte ještě volný čas, když si chcete odpočinout od práce, trošku si vyčistit hlavu, tak vyrazíte někam do přírody nebo trávíte čas s rodinou?
0: Tak samozřejmě trávím čas s rodinou, plním povinnosti, které mě jsou v rámci rodiny přiděleny, že jako každý. Zahradničím, dělám běžné aktivity, jezdím na kole, jo, prostě nic extravagantního neprovozuji. Jo, takže takový běžný činnosti, asi jako většina lidí.
1: Určitě, ale já jsem spíš narážel na to, že jsme se bavili i v úvodu, ta duševní hygiena přeci jenom proto, aby člověk potom mohl s klidnou a čistou hlavou vykonávat tu svoji práci.
0: Já si myslím, že když sekáte trávník, tak si vyčistíte hlavu úplně jako dostatečně nebo cokoliv jiného. Jo, když jste na čerstvém vzduchu, jo, na každé samozřejmě platí něco jiného, můžete si přečíst knížku. Já miluju historický romány, takže si rád něco přečtu. Jo, takže podle toho, co se mi zrovna chce, nebo co zrovna musím, jo, a vlastně cokoliv vám tu hlavu vyčistí, protože je to něco jiného, než je ta práce, a jak říkáte, v rámci psychohygieny je to určitá nezbytnost. Ono přece jenom je to práce, kdy řešíte pořád nějaké konfliktní věci. Jo? Není to takový ten pocit, který spousta profesí získá. Učitel je nadšený, když prostě zjistí, že v hodině žáci porozuměli tomu výkladu, jo? Tak má dobrý pocit, že to naučil. Jo? Lékař někoho vyléčí. Jo? Jo, to jsou takový ty pozitiva. V tom trestním právu těch pozitiv jako z tohoto pohledu, že by vás to mělo, nevím, jak to říct.
1: No, třeba, že soudce někoho odsoudí, tak
0: to ale dost bizarní, ne? Představa.
1: No právě, že by měl dobrý pocit, dneska dva jsem odsoudil, posadu.
0: To je taková, ty pocity já nemám. Přijde mě to bizarní, takže proto říkám, že toho pocitu, dobrého pocitu je v té práci pomalu, takže si myslím, že kompenzovat to čímkoliv jiným je určitě dobře.
1: A prostě souhlasím. Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce, byl mým dnešním hostem. A ještě, než úplně skončíme, rozloučíme se také s diváky a posluchači, tak já bych vám chtěl předat takový malý dárek, takovou malou pozornost za to, že jste byl dnes mým dnešním hostem tady u nás ve studiu, takže prosím, přijměte tyto naše originální červeno-bílé ponožky jako takový dárek. Já jsem si mimochodem všiml, že i dnes máte takové barevné na sobě, takže možná se vám třeba i budou hodit do vašeho šatníku. Takže to prosím, přijměte jako takovou malou pozornost a památku na to, že jste byl dnes u nás.
0: Tak já moc děkuji. Já moc děkuji, já si budu se přiznat jako nějaký dár. Abych se dostal do kolize s nějakými našimi etickými záležitostmi, ale každopádně je to milá pozornost. Děkuji.
1: My taky děkujeme, že jste dorazil sem k nám. Určitě vám budeme držet palce jak v osobním, tak v tom profesním životě. No a byste říkal, že těch radostí v práci za stolik až není, nebo těch momentů, ze kterých se radovat, tak přesto vám přeju, aby jich bylo co nejvíc a aby vás ta práce nadále bavila.
0: Moc děkuju.
1: Nezbývá tady na závěr, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači, čili děkujeme, že jste dokoukali až sem do konce. Určitě nás nezapomeňte sledovat na všech sociálních sítích nebo případně YouTube nebo audio platformách Spotify a Apple podcastech. No a my se na vás budeme těšit zase příští středu s dalším zajímavým inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: dnešní den.
1: Berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Panny, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jaké koli tempu. Kozorozi, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co my ryby? Někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
1: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Lud je australský producent, který v drum and bassové scéně přináší svěží zvuk a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe na první takt a nepustí. Lud umí spojit rychlé beaty s chytlavými melodiemi, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu další várku informací. Úspěch v Hollywoodu pro Olomouc a Bělecký mlýn. Akční film Stav odpojen, který se tu natáčel, zazářil na cenách Independent Shorts Awards v Los Angeles. Získal cenu pro nejlepší akční krátký film a za nejlepší režijní debut, píše o tom Centrum.cz. Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u vás zjištěn evidovaný nedoplatek. To je podvodná SMS-ka, která se šíří Českem a tváří se, že je od České správy sociálního zabezpečení. Uvnitř přiložený odkaz rozhodně neotevírejte. Vede na falešný web a cílem podvodníků je získat skrz web vaše platební údaje. Pokud vám podobná SMS-ka přišla, situaci si raději zkontrolujte na oficiálním webu sociální správy ccsz.gov.cz. Symbol levného amerického stravování, hamburger, se ve Spojených státech stává luxusem. V New Yorku či Washingtonu už není výjimkou burger za $30, tedy v přepočtu přes 600 korun. Ceny burgerů se tam za posledních 13 let až zdvojnásobily, píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
3: Rychlé změny v nominaci českých fotbalistů před startem Ligy národů. Nový kouč české repre Santi Denia povolal univerzála Ondřeje Křičfalušiho a křídelníka Martina Schuberta. Nahradili zraněné hráče. Českou repre čekají na podzim 4 utkání. První ve skupině A3 Ligy národů bude už tuto sobotu v pražském Edenu. Budeme hrát proti Chorvatsku.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Sluníčko nám vyleze v 6 hodin a 37 minut. Svítit ale moc nebude. Očekáváme převážně oblačno, v jeseníkách nám zabobnují na sklo i nějaké ty přehánky. S menší pravděpodobností může sprchnout i ve zbytku regionu. K večeru by ale přehánky měly ustávat, trochu by se mohly rozpustit i mraky. Nejvyšší teploty v úterý naměříme mezi 13 až 17 stupni. Na horách bude ještě trochu chladněji, tam nám rtuť teploměru nepřekročí 11. Držte si klobouky, vítr může foukat i pořádně čerstvý.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dobré ráno, ať už jste doma, v práci nebo na cestách, je s vámi naše rádio. Hrajeme dál hit za hitem, jako vždycky je tady ta nejlepší zábava, tak volume doprava a my rovnou vyrážíme za našimi oslavenci. Je tu naše úterní kalendárium.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro

0: celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Radio Metropole.
6: Metro. Retro.

0: Tohle rádio si můžete naladit kdykoliv a kdekoliv, třeba i v kuchyni, kde na nás kolikrát číhá nejedno nebezpečí. Jak zvládnout třeba takové popáleniny od sporáku nebo trouby, to už si povíme s naším dnešním hostem. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
2: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poranění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
10: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
11: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
15: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
15: Já mám Lelosy na sobě celý den.
16: Lelosy, too comfortable to take off.
17: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přejeme vám pěkné ráno s datem 22. září a neseme vám přehled důležitých novinek z našeho regionu. Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co pak najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba, místo radnice Stodola, místo cukrový sweet bar a fotografie na webu. Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska. Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská arena. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
1: Sport.
3: Nezadařilo se. Čeští volejbalisté podruhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Včera jsme se o postup střetli s Belgií a zápas jsme prohráli 1-3 na sety. Čeští volejbalisté se loučí s šampionátem s bilancí 3 výher a 3 proher.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačném, zataženém a místy polojasném, ale teploměry, tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 6:45 večer.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Otrokovic, také z Přirovská nebo z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky pomáhají a chrání v Otrokovicích na Napajdelské ulici mezi Lídlem a Šelkou. Další hlídka na staré cestě mezi Přirovem a Lipníkem na příjezdu do Oseka. A poruchaný osobák objíždíme na 233. kilometru D1 těsně před Vyškovem ve směru na Brno. U zavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu pro vás. Co půl hodiny máme.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nové ráno, nový začátek a k tomu taky naše hvězdná předpověď. Nemusíte věřit všemu na 100%, ale třeba vás aspoň inspirujeme. Jsou tu naše úterní horoskopy, tak jdeme na to.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas a jděte do všeho naplno. Býci, dneska se velice chytře vyhnete stresu. Blíženci, do života si pusťte harmonii a idylku. Radci, udělejte si pořádek ve všem, co vás trápí. Lvi, jeďte podle plánu a držte se ověřených informací. Panny, vám jako vždy pomůže správná organizace práce. Váhy, vyhýbejte se lidem, které moc dobře neznáte. Štíři, nejednejte zkratkovitě a bez rozmyslu. Střelci, vy se přizpůsobíte jakémukoli tempu. Kozorozim, potkáte člověka, se kterým si budete dokonale rozumět. Vodnáři, buďte soustředění a pečliví. A co my ryby, někdy prý stačí maličkost a ta nám pak dodá patřičnou odvahu.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte

0: tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
1: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
2: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Radio Metropole.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Zdravíme všechny a přejeme pohodové úterní ráno. Doufáme, že stíháte a jako bonus vám za malou chvíli nabídneme praktické tipy a šikovné rady pro váš lepší život. Tak zůstaňte dál na našich vlnách.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
4: To snad ne, já se na to vys***l. A kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
9: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
14: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton. Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
2: Radio Metropole. Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Enjoy.
6: Ne.

0: Classic ass.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho a máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpravodajského přehledu. Je úterý 22. září a začneme na náměstí Republiky v Olomouci. Den bez aut nás čeká v Olomouci. Akce na náměstí Republiky změní místní parkoviště na místo plné pohody, cyklistiky a skejtování. Navíc po městě bude celý den zdarma jezdit tramvaj T3 s živou hudbou. Program Dne bez aut na náměstí Republiky v Olomouci začíná ve 14 hodin a bude tu připravený skatepark, skateový workshop, dopravně výukové aktivity, ukázka kargokol nebo bezplatný cykloservis a další aktivity.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Solární panely a spotřebu základních škol propojil Šumperk do jedné sítě. Město šetří své finance tím, že propojilo fotovoltaické panely, bateriové úložiště a spotřebu několika městských budov v jeden celek. Projekt propojil fotovoltaiku na základce Šumavská a Sluneční a na mateřince Šumavská, dále nabíječky elektromobilů a veřejné osvětlení. Unikátní energetické řešení město představí veřejnosti tuto středu. Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování. Stát zakročí proti drahým pohonným hmotám. Vláda od října zavede regulaci cen paliv, sníží daň na naftu a uvalí mimořádnou daň na rafinérie. Opatření reaguje na současnou situaci a má přinést zlevnění tankování.
2: Sport.
3: České tenistky pod vedením Barbory Strýcové vstoupí v Šenčenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou dnes od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Budeme to sledovat.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Trable na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí, policie v Olomouci, také ve Svitavách. Víme, jak se jezdí tady. Dobré úterní ráno. Na dálnici z Vyškova na Olomouc, za Brodkem u Prostějova na 13. kilometru u středových svodidel leží sražený divočák. Policejní hlídky momentálně hlídají v Olomouci na Okružní ulici, také ve Svitavách u STKčka na Pražské a na Holešovsku čeká auto na odtah po srážce se Srnou na výjezdu z Rimic na Němčice. Přes repráky vašeho auta přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio. Metropole.

0: Dobré ráno, ať už jste doma, v práci nebo na cestách, je s vámi naše rádio. Hrajeme dál hit za hitem, jako vždycky je tady ta nejlepší zábava, tak volume doprava a my rovnou vyrážíme za našimi oslavenci. Je tu naše úterní kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 22. září a dnes slavíme kde co. Máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Narozky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
1: Mezinárodní den bez aut.
3: Páro, nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.

0: Kateřiny, dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Metropole právě dnes.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: hezké úterní ráno. Tohle rádio si můžete naladit kdykoliv a kdekoliv, třeba i v kuchyni, kde na nás kolikrát číhá nejedno nebezpečí. Jak zvládnout třeba takové popáleniny od sporáku nebo trouby, to už si povíme s naším dnešním hostem. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak měl úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
2: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 3060 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
10: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
13: Schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Metropole.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďme se společně podívat na zásadní informace z našeho dění. Opravou i nadále prochází ulice Olomoucká v Horce nad Moravou. Cestu nyní čeká asfaltování, což upraví trasy autobusových linek 18 a 20 Olomoucké městské hromadné dopravy, a to od 28. do 30. září. 18. pojede jen v úseku Tržnice, Horka u přejezdu, a 20. pojede objížďkou. Podrobnosti o změnách najdeme na webu report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Trest za dvě vraždy sejde mladík odsedět. Rozsudek 9,5 roku vězení za dvě brutální vraždy v Uničově a Zábřeze nabyl právní moci. Odsouzený mladík, kterému bylo při činech 15 let, se nakonec proti trestu neodvolal. Mladý muž loni v říjnu zvlášť surovým způsobem napadl na chodníku v Uničově 51-letého muže a pak asi dva týdny poté udupal v Zábřeze 57-letého muže. Vedle vražd má na svědomí i loupeže. U soudu prohlásil vinu. Více peněz se zamíří k seniorům. Vláda schválila, že průměrný důchod vzroste od ledna o 304 korun měsíčně. Navíc odklepla pro důchodce i jednorázový příspěvek 2000 korun. Rozhodnutí má zachovat kupní sílu seniorů.
4: Sport.
3: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Dnešní obloha se bude rozhodovat mezi oblačném, zataženém a místy polojasném, ale teploměry, tak ty už mají jasno právě teď. Víme, jak bude. Přes den teploty 13 až 16 stupňů Celsia, oblačno nebo zataženo a místy polojasno. Východ slunce v 6 hodin a 36 minut a západ 4 minuty po 7:15 večer.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přirova pro vás právě teď. Přátelé, dostal se k nám záznam z tísňové linky policie z minulého týdne. V tom záznamu zaznělo tohle.
7: Policie, dobrý den.
8: Já bych chtěl hlásit auto na dálnici v protisměru. Teď jsem ho minul přesně u sjezdu na Přáslavice.
7: A jedete směrem?
8: Já jedu směrem na Ostravu a on jel směrem na Olomouc. Protisměru, přímo proti mě levém pruhu.
5: Tohle bylo u Olomouce minulý týden. 90-letého seniora za volantem policie stihla zastavit po 3,5 kilometrech dřív, než došlo ke tragédii. Byla z toho pokuta 5,5 tisíce a 6 trestných bodů. Takže pozor, jízda v protisměru notabene po dálnici je extrémně nebezpečná. Díky dálniční policii z Kocourovce za skvělou práci. Teď hlídá policie v Přirově na Polní, také v Olomouci na třídě 17. listopadu. A nedaleko Olomouce je aktuálně ranní nehoda dvou osobáků v Drahanovicích za přejezdem. Uzavírky, nehody i objížďky známe. Ranní dopravu, co půl hodiny máme.
9: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole.

0: Přejeme pohodové úterý a děkujeme moc za vaši přízeň. Doufáme, že vám to dneska utíká podle plánu. Ať už jste doma, v práci nebo na cestách, my vám k tomu hrajeme hit za hitem. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.

0: Relax.cz. Děláme akce.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5 400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.

0: krásné úterní dopoledne. Ať už dnes máte před sebou cokoliv, nechte povinnosti na chvíli stranou a užijte si pár minut jen pro sebe. A co se právě děje kolem nás? Tak to si rozhodně povíme s 10. hodinou. Čeká nás čerstvý přehled zpráv, zjišťujeme, jak bude, a v dopravě samozřejmě platí, že víme, jak se jezdí tady. Tak poslouchejte dál, s námi budete mít ty nejzásadnější informace z našeho regionu.
1: Posloucháš Rádio Metropole, rádio, které má přehled o mladé hudbě. Připravte si rybářské pruty, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát nemusíme nahazovat daleko, náš dnešní úlovek je totiž z Přerova. Dvojice s názvem Kontrakt funguje sice teprve jeden rok, přesto už stihla letos získat cenu veřejnosti v kategorii pop v soutěži Radiotalent Olomouckého kraje. Kapela se snaží propojit energii živých nástrojů s moderním zvukem, tvoří hudbu na pomezí poproku a moderního rapu. Jejich vzorem je třeba Machine Gun Kelly. Kapela v létě vydala svůj debutový singl s názvem Kisses a přesně tuhle pecku si teď spolu pustíme. Tohle je song Kisses od kapely Kontrakt.

0: to, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
1: No a? Však ať vozí. Říkám to všem, jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
0: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
1: To si píš.
0: Teda Franto, to běžím říct holkám.
1: No, to běž.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
13: Radio Metropole.
14: Spojujeme generace.
15: Spojujeme generace.
16: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
14: Spojujeme generace.
13: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém Wellness Beach deník.
1: Hlas lidu.
2: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
1: Sport.
2: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Kraťasy dostávají volno a do služby nastupují mikiny a podzimní bundy. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, místy polojasno. Denní teploty do 16 stupňů Celsia a bio na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Blesková doprava z Olomouce, také ze silnice mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou a nebo z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. V Olomouci je nehoda dvou osobáků u Bristolu na Komenského. Další dvě auta bourají na hlavním tahu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Studenou Loučkou a policie hlídkuje v Zábřehu na Olomouckém za Mostem a také ve Valmezu u Hřbitova na Masaryčce. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se se svým 20letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělala něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to máme nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20-letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
2: Metropole.

námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.

0: Jsme moc rádi, že ladíte právě náš stream. Úterý je v plném proudu a my vám do něj už za chvíli přisypeme pořádnou dávku inspirace. Za malou chvíli probereme zajímavé tipy, kam vyrazit za zážitky a jak si parádně užít volné chvíle. Přejeme vám pohodový čas a skvělou náladu.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
3: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
4: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše moravské rádio a také dneska v úterý 22. září máme přehled o akcích kolem nás. Olomoucký letňák má dnes na programu setkání studentů Meetup a zítra je to multižánrový festival What the Fest. Tady mimo jiné zahraje naše oblíbená kapela Brixton a až se setmí, bude i Silent Disco. To je olomoucký letňák. Dnes se v Šumperku promítá dokument Bára Basiková a ve zdejším kině nás čeká také melancholická komedie Čika Čeka a nebo horor Resident Evil. Projezte se ke zdraví. Tak se jmenuje přednáška, která nás dneska čeká v Hranicích. Ke zdraví se projíme v zámeckém klubu v Hranicích od 17 hodin. A dnes jsou v Zábřehu deštivé dny, to je komedie s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem. Divadlo strhující americké drama na pomezí krimi o silném lidském přátelství. Tak zajdeme dneska do divadla v Zábřehu do Kulturáku od 19 hodin na Richarda Krejča a Davida Švehlíka. Těšíme se na deštivé dny.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
10: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Luskni.cz.
15: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
14: Luskni.
15: Koloběžku nebo spotřebič?
14: Luskni a máš.
15: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
16: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Metropole.
14: Tvoje dopoledne.
5: Tvoje rádio.
14: Metropole.

co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouc se připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teams Club má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dní archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě. Píše o tom deník.
0: Kroměřížsko aktuálně.
2: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový Sweet Bar a fotografie na webu Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
0: Sport.
2: České tenistky vstoupí v Shenzhenu do závěrečného turnaje poháru Billie Jean Kingové. V roli favoritek vyzvou nyní od 11 hodin našeho času ve čtvrtfinále tým Velké Británie. Nejprve olomoucká rodečka Karolína Muchová vyzve Britku Kartalovou. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto, to znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka číhá v Olomouci holici na Keplerově ulici. Hlídku můžeme potkat taky v Hranicích, na tom kruháči Olomoucká Hranická, v Přerově na generála Štefánika nebo v Lovišicích na Hulínské. A kontrolu máme hlášenou i v Moravské Třebové na Brněnské nebo ve Svitavách u Třímostů. Každopádně máte správně naladěno, tak si užijte jízdu s naším rádiem a nikam se zbytečně nežeňte.
5: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Velké díky, že vám můžeme dělat společnost. Úterý už nabralo skvělé tempo a my pro vás máme už za chvíli přichystanou další stylovou vychytávku v našem pravidelném magazínu. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno pěkně od ruky a den se vyvíjí přesně podle vašich představ.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
7: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
11: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc? Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
12: Je. Schořela mi kulma.
13: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Posloucháš?
16: Radio Mef.

0: Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni! Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás. ssdam.cz Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo to tež? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to, Eurojackpot.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Posloucháš?
13: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: A jdeme na zprávy. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná v olomoucké Redutě a sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
4: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
3: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily na webu mfo.cz. Lidé v Přerově s neplatným občanským průkazem se nemusí obávat, že přijdou o možnost volit v nadcházejících komunálkách. Přerovský magistrát jim před volbami 9. a 10. října zdarma vydá dočasný doklad na počkání. O dočasnou občanku pro volby v Přerově lze požádat magistrát nejdříve 5 pracovních dnů před volbami a nejpozději v první den jejich konání. Vydaný doklad platí výhradně po dobu volebního víkendu, informuje město. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin a je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
0: Sport.
3: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál trocha mraku a taky trocha přeháněk. Ty čekáme, hlavně na horách. A nadále by mělo být celkem chladno. Dneska maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku to bude zhruba 15 až 17. Ale o víkendu už se prý na teploměru objeví 20 a taky se bude víc ukazovat sluníčko.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pasterova. Občas číhají taky u rezortu Krásná Morava. A tady kontrolují co? No přece tu 30. Jinak hlídka taky na dálnici D46 na exitu Vyškov a nebo v Šumperku na Jesenické. Ať vám dneska vždycky svítí zelená a hlavně ať je to bez pokut a bez kolon.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní čas příjemně utíká. My vám k němu hrajeme hit za hitem, aby třeba utíkal ještě líp. Už za 20 minut taky zalistujeme v našem kalendáři. Odhalíme dnešní oslavence i další důležité události pro dnešní den. Užívejte si dál úterní den, posíláme vám dávku hudební energie.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salát.

0: 16,90 a Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B CZ.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
11: Radio Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
1: Mezinárodní den bez aut.
3: Páro, nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
1: Slaví svátek.

0: Noviny. Dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu.
4: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
5: Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská arena. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
6: Republikou se šíří žloutenka typu C. Česko letos hlásí rekordní počet případů 1486. Nemoc napadající játra je téměř bez příznaků a hrozí hlavně u narkomanů, ale i lidí s tetováním z pochybných salonů. Lékaři dotčené vyzývají k testování.
7: Sport.
8: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
9: Víme, jak budem a připomínáme, že astronomický podzim oficiálně začne už za pár hodin, ve 2:30. Jinak už dneska je tady nejchladnější den tohoto týdne, odpoledne maximálně 15 stupňů, od zítřka do pátku by to mělo být zhruba 15 až 17. A stále platí, že o víkendu se bude víc ukazovat sluníčko a naměříme teploty kolem 20.
10: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
9: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v těchto chvílích kontrolují provoz v Olomouci na Horním náměstí a klasickou policejní hlídku můžeme potkat na obchvatu na dálnici D35, jak je sjezd k Olympii. Hlídka také v Přerově na generála Štefánika nebo v Prostějově na Konečné, když se jde kolem Oby a KFC. A mimochodem, havárie osobáku se teď momentálně dořešuje v Rýmařově na ulici 8. května. Tak buďte na cestách v klidu a v pohodě, však ono nám nic neuteče.
11: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: happy.
1: Jsme moc rádi, že ladíte naše vysílání. Úterý je jako stvořené proto poslechnout si rozhovor s naším rádiovým hostem. Už brzy vás čeká poutavé rozprávění s inspirativní osobností. Do té doby vám pouštíme naše pecky. Přejeme vám ničím nerušený poslech.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
17: Radio Metropole.
18: Radio Metro.

0: podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj!
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité i chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poranění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Ahoj, tady Giorgio.
8: My name is Giovanni Giorgio.
7: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
9: Choose your fighter.
7: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
10: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
11: Profesore, zas ten váš Olprán.
12: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
11: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
12: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
13: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
14: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
15: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
16: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
15: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
16: To si piš.
15: Teda Franto, to běžím říct holkám.
16: No, to běž.
17: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
18: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém Wellness píše deník.
1: Hlas lidu.
3: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
1: Sport.
3: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů Zalvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že v těchto dnech na Moravě zažíváme teplotní sešup. Ranní minima mohou být jenom kolem plus pětky a konkrétně dneska odpoledne naměříme maximálně 15 stupňů. Do pátku by to pak mělo být nejčastěji 15 až 17. Ale o víkendu a taky příští týden už nás čeká klasické babí léto. To znamená sluníčko a teploty přes 20 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda dvou osobáků se momentálně dořešuje v Olomouci na tovární, jinak policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu, taky na D1 na exitu Hulín západ a Kroměříž západ. Tolik naše blesková doprava, tak ať vás auto poslouchá a cesta příjemně utíká.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack

0: Děkujeme za vaši přízeň. Úterní den plyne v perfektním rytmu a my vám za chvíli přineseme přehled nejčerstvějších zpráv a událostí. Do té doby vám budeme hrát pro dobrou náladu další skvělé pecky.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v

0: práci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH Hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH Hotelu Olomouc.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
5: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
6: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Všimli jste si, jak rychle se mění svět? Technologie letí dopředu, ale jedné věci se stroje nikdy nevyrovnají. Lidskému nápadu a poctivému detailu. Móda není jen oblečení. Je to postoj, styl a první dojem, který uděláte. A právě tady nastupují dva obory, bez kterých by svět módy neexistoval. Návrhář a krejčí. Jeden vloží nápad na papír, druhý mu dá tvar, materiál a život. Perfektní týmová práce, která tvoří hodnoty. Chceš v životě dělat něco, co má viditelný výsledek a reálný smysl? Obory krejčí a modelářství návrhářství oděvů ti dají do rukou řemeslo, které má obrovský respekt a čím dál větší cenu. Nech za sebou stopu v oděvním designu. Tvoř, experimentuj a ukaž svůj styl. Podívej se na možnosti studia a zjisti, kam až tě tvoje kreativita může zavést. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Studuj obor krejčí a obor modelářství návrhářství oděvů.
1: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo, tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je to i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
10: Rádio Metropole.

0: Vrátí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje v našem regionu a nejen v něm, to se dovíte právě teď. Ať se má mládež kde scházet, město Olomouc a knihovna města Olomouc se připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Team Sklad má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít příští rok.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Archeologické objevy na trase budoucího úseku D55 Kokory Přerov. Odborníci při výzkumu trasy dálnice odkryli asi 1900 objektů a 65 hrobů z období 5000 let před naším letopočtem, kdy do oblasti přišli první zemědělci, až po středověk. Nálezy z trasy D55 zahrnují neolitické dlouhé domy i bronzové šperky. Odborníci nálezy ze záchranného výzkumu před stavbou veřejnosti představí na dní archeologie 17. října v archeologickém centru Olomouc. A když už jsme u té historie, starodávné odrůdy jabloní brzy poznáme v sadu u Letovic na Boskovicku. Místní studenti během podzimu každý strom opatří cedulkou s kódem odkazujícím na zajímavosti o jablečné odrůdě, píše o tom deník.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Co najdete v dnešním vydání týdeníku Kroměřížska? Velkým tématem je svatba. Místo radnice Stodola, místo cukrový sweet bar a fotografie na webu Svatby prošly revolucí. Dočtete se, jak na tu svou vzpomínají čtenáři týdeníku Kroměřížska.
4: Sport.
3: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro náš region na zítřek. Během středy nás čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a ojedinělé se vyskytnou i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale měly provázet četnější dešťové srážky a taky vyšší oblačnost.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Bourá se na nádražní ulici v obci Ivanovice na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá ale s opatrností projet. No a dvě osobní auta v sobě jsou taky v Olomouci na Tovární ulici. Je to na nájezdu od Lipenské a taky zde mohou řidiči projet bez zdržení. Na policejní hlídku pak s 15. hodinou pozor na D1, na exitu Hulín Západ, taky na exitu Přerov, v Javorníku, Svitav a nebo v Prostějově za Olomouckou. V Hranicích na Nové ulici a v Olomouci na třídě 17. listopadu potom teď počítejte s kolonami zhruba na 10 minut.
7: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole, rádio, které má přehled o mladé hudbě. Připravte si rybářské pruty, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát nemusíme nahazovat daleko, náš dnešní úlovek je totiž z Přerova. Dvojice s názvem Kontrakt funguje sice teprve jeden rok, přesto už stihla letos získat cenu veřejnosti v kategorii pop v soutěži Radio Talent Olomouckého kraje. Kapela se snaží propojit energii živých nástrojů s moderním zvukem, tvoří hudbu na pomezí pop rocku a moderního rapu. Jejich vzorem je třeba Machine Gun Kelly. Kapela v létě vydala svůj debutový singl s názvem Kisses a přesně tuhle pecku si teď spolu pustíme. Tohle je song Kisses od kapely Kontrakt.

0: Jsme moc rádi, že ladíte právě náš stream. Úterý je v plném proudu a my vám do něj už za chvíli přisypeme pořádnou dávku inspirace. Za malou chvíli probereme zajímavé tipy, kam vyrazit za zážitky a jak si parádně užít volné chvíle. Přejeme vám pohodový čas a skvělou náladu.
1: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
14: Radio Metropole.
15: Taneční rádio z Olomouce.
14: Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše moravské rádio a také dneska v úterý 22. září máme přehled o akcích kolem nás. Olomoucký letňák má dnes na programu setkání studentů Meetup a zítra je to multižánrový festival What the Fest. Tady mimo jiné zahraje naše oblíbená kapela Brixton a až se setmí, bude i Silent Disco. To je olomoucký letňák. Dnes se v Šumperku promítá dokument Bára Basiková a ve zdejším kině nás čeká také melancholická komedie Čika Čeka a nebo horor Resident Evil. Projezte se ke zdraví. Tak se jmenuje přednáška, která nás dneska čeká v Hranicích. Ke zdraví se projíme v zámeckém klubu v Hranicích od 17 hodin. A dnes jsou v Zámřehu deštivé dny. To je komedie s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem. Divadlo strhující americké drama na pomezí krimi o silném lidském přátelství. Tak zajdeme dneska do divadla v Zámřehu do Kulturáku od 19 hodin na Richarda Krejča a Davida Švehlíka. Těšíme se na deštivé dny.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Zatancuj si se mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 3060 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
11: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Přejeme vám pěkný den a neseme vám přehled novinek nejen z našeho regionu.
2: Z nádraží na Olomoucku hlásí policie naprosto šokující případ. Svetovaný mladík tam kamenem surově mlátil do hlavy náhodného cestujícího, který zrovna vystoupil z vlaku. Napadený se sice snažil utéct, ale hrůza skončila až ve chvíli, kdy běsnícího útočníka zanedlouho dopadli policisté.
3: Budoucí změny ve zdravotnictví v Olomouckém kraji. Kraj schválil dohodu se skupinou Agel o vzniku společného podniku pro nemocnice ve Šternberku, Přerově, Prostějově a Jeseníku. Agel do nich vloží v příštích 10 letech 3 miliardy korun. Společný podnik má vzniknout v červnu příštího roku, kdy vyprší dosavadní 20letá nájemní smlouva. Krajští zastupitelé do projektu nově začlenili i soukromou nemocnici v Jeseníku, píše ČTK.
4: Skvělá zpráva pro běžkaře v regionu. V Jeseníkách vznikne nová běžkařská aréna. Areál s tratěmi pro nadšence do běžkování za 12 milionů korun vznikne v okolí Rejvízu a slibuje zvýšení atraktivity Jeseníků. Arenu vybuduje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu s finanční pomocí Olomouckého kraje. Areál má být hotový do listopadu 2028. Nabídne i umělé zasněžování a zajistí stabilní sněhové podmínky i během mírnějších zim.
5: Turistická mapa Blanenska a Boskovicka projde velkou aktualizací. Kartografové totiž vyrazí na několik měsíců přímo do terénu zmapovat aktuální stav tras, cyklostezek a služeb. Nového vydání se dočkáme na konci května roku 2027. Nabídne navíc i moderní propojení s mobilní aplikací využívající rozšířenou realitu.
6: Sport.
3: Připravenost ukazuje český hokejový brankář v NHL Jakub Dobeš. V přáteláku v noci na dnešek pomohl svému Montrealu k výhře 3-2 v prodloužení nad Otavou. Při utkání si připsal i asistenci, když nahrál na předposlední gól.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
7: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
0: Rádio Metropole za volantem.
7: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na nádražní ulici v Ivanovicích na Hané. Průjezd je tu se zvýšenou opatrností umožněn. Policejní hlídka je potom se 16. hodinou na D1 na exitu Kroměříž východ, taky na exitu Lipník nad Bečvou Trnávka. A nebo v Mohelnici na Družstevní. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Každý životní příběh má své rovné cesty i nečekané odbočky. Kdybyste měla možnost vrátit čas a setkat se svým 20letým já, před čím byste se varovala a co byste naopak s klidným srdcem nechala přesně tak, jak to bylo?
1: O tom jsem už v životě několikrát přemýšlela, že jestli kdybych udělal něco jinak, ale já si myslím, že ono by to dopadlo stejně, že to máme nějak nalinkovaný a že zleva nebo zprava nakonec dojdeme ke stejnému cíli. Co bych asi poradila svému 20letému já, tak abych měla větší sebevědomí. Já pocházím z vesnice, z takové té tradiční rodiny, kde se vždycky říkalo, jenom si o sobě moc nemyslí, jako prostě nejseš mistr světa. A někdy je to na škodu, takový to, že se porovnáváte a pořád si říkáte, já nejsem tak dobrý jako někdo, že trošku toho sebevědomí, zase to nesmí být přehnané, ale trošku takové té sebedůvěry není na škodu a člověk potom, on těch věcí dosáhne stejně, ale mohl jich třeba dosáhnout rychleji nebo dřív tím, že by si víc věřil, že by do těch věcí šel prostě naplno. Takže asi bych si řekla, všechno, co chceš dosáhnout, jdi do toho. Zkus to. Jo? Že často ta ostychavost vás potom brzdí zbytečně.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Velké díky, že vám můžeme dělat společnost. Úterý už nabralo skvělé tempo a my pro vás máme už za chvíli přichystanou další stylovou vychytávku v našem pravidelném magazínu. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno pěkně od ruky a den se vyvíjí přesně podle vašich představ.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV.

0: se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
3: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Mé.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Let's go.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo totéž? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Profesore, zas ten váš Olprán.
11: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
10: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
11: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
12: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
13: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
12: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
13: To si piš.
12: Teda Franto, to běžím říct holkám.
13: No, to běž.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Luskni CZ.
16: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
15: Luskni.
16: Koloběžku nebo spotřebič?
15: Luskni a máš.
16: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
17: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
18: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
19: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
21: Rádio Metropole.
22: Tvoje odpoledne.
21: Tvoje rádio.
22: Metro.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás souhrn aktuálních informací. Nejprve jdeme do Olomouce. Merkurova kašna v centru Olomouce u Galerie Moritz prošla velkou rekonstrukcí. Jako první ve městě získala olověnou vanu proti prosakování vody. Do konce října bude kašna fungovat ve zkušebním režimu. Podrobnosti o opravě má report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Rodiny v Prostějově si mohou lépe plánovat prázdniny pro své školáky. Město oznámilo, že družiny při základních školách budou v tomto školním roce fungovat podle předem jasně daného harmonogramu, což rodičům usnadní organizaci volného času. Po 9měsíční rekonstrukci se otevírá známý hotel Diana u Velkých Losin na Šumpersku. Komplex z přelomu 80. a 90. let prošel obnovou za 140 milionů korun. Už začátkem října navíc přivítá první hosty v novém Wellness Beach deník.
0: Hlas lidu.
3: Politickou náladu v Česku zjišťoval průzkum Median. Pokud by se v uplynulém měsíci konaly volby do sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se 34% hlasů voličů. Následovalo by hnutí STAN se 12%, ODS 11% a do sněmovny by se ještě dostalo SPD se ziskem 9% a Piráti, kterým by dalo hlas 7,5% voličů.
0: Sport.
3: Stopa fotbalové Sigmy Olomouc v reprezentaci. Útočník Olomouce Václav Sejk obdržel dodatečnou pozvánku do repre pro nadcházející zápasy Ligy národů. Rekordman v počtu startů za Lvíčata se do nároďáku vrací po téměř roce.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá v 18.49, zítřejší východ slunce potom přijde v 6.39. Víme, jak bude. Středa nejprve jasná nebo polojasná, odpoledne více mraků, sem tam dešťové přehánky a teplota okolo 15 stupňů Celsia. Podobně by nám měly teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek, kdyby ale mělo více pršet.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se v Olomouci na Pavlovické ulici, je to s policií na místě, no a díky této nehodě nám stojí Chválkovická. Zdržení je tu přibližně na 20 minut. Na čtvrt hodiny se potom zdržíte taky na ulici Na Výsluní v Lipníku nad Bečvou. Policejní hlídka je potom se 17. hodinou v Postřelmově, taky ve Šternberku na Jívavské a nebo v Přerově na Polní. Děkujeme, že nás sladíte a přejeme pohodovou jízdu.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní čas příjemně utíká. My vám k němu hrajeme hit za hitem, aby třeba utíkal ještě líp. Už za 20 minut taky zalistujeme v našem kalendáři. Odhalíme dnešní oslavence i další důležité události pro dnešní den. Užívejte si dál úterní den, posíláme vám dávku hudební energie.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína. Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
10: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a

0: spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Radio Metropole.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš, ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 22. září a dnes slavíme, kde co máme den hobitů, den bílé čokolády, dokonce den stoletých a hlavně evropský den bez aut. Takže klíčky necháváme doma a dnes jdeme pěšky, jedeme na kole nebo MHDčkem. S volantem to vždy uměl Simír z Kobry 11. Herec Erdogan Atalay dnes slaví kulatých 60 let. Na rosky má také jeden z nejslavnějších operních hlasů světa Andrea Bocelli a svátek slaví přes 5000 nositelek jména Darina. Dariny, vám dneska někdo přinese kytku, další pozve na kafe a od nás dostáváte něco, co nikde nekoupíte. Vlastní sváteční hymnu, tady je.
1: Mezinárodní den bez aut.
3: Páro, nechte doma a pozvěte Dariny na procházku.
1: Slaví svátek a tohle je jejich sváteční hymna.

0: Noviny. Dnešek patří vám.
1: Celé naše rádio blahopřeje.
2: Metropole právě dnes.
3: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
10: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
11: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: Wave.cz. Děláme akce.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
0: Radio Metropole.
4: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
5: Myslíš si, že máš přehled o všem?
4: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v Olomoucké redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
3: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
2: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3. Překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin. A je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
0: Sport.
2: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro náš region na zítřek. Během středy nás čeká jasno až polojasno, odpoledne přechodně i oblačno a ojediněle se vyskytnou i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a podobně naměříme taky ve čtvrtek a v pátek. Tyto dny by nás ale měly provázet četnější dešťové srážky a taky vyšší oblačnost.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Bourá se u obce pomezí na Svitavsku, po nehodě je tu rozlitý olej na vozovce, hasiči to teď budou odklízet, tak na to pozor. No a pozor i na policejní kontroly, které právě teď s 18. hodinou kontrolují provoz v Držovicích na Konečné, v Hranicích na Olomoucké, ve Skrchově a nebo taky v obci Lípa. Dobře dojeďte a šťastnou cestu.
0: Radio

0: vězně.
1: Jsme moc rádi, že ladíte naše vysílání. Úterý je jako stvořené proto poslechnout si rozhovor s naším rádiovým hostem. Už brzy vás čeká poutavé rozprávění s inspirativní osobností. Do té doby vám pouštíme naše pecky. Přejeme vám ničím nerušený poslech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park z Jelidla. T-motor.cz.
10: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a

0: Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité i chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
5: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si piš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
9: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
10: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
13: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
14: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: děkujeme za vaši přízeň. Úterní den plyne v perfektním rytmu a my vám za chvíli přineseme přehled nejčerstvějších zpráv a událostí. Do té doby vám budeme hrát pro dobrou náladu další skvělé pecky.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
3: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
14: Profesore, zas ten váš Olprán.
15: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
14: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
15: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Fotbalová Sigma Olomouc už má pro své fanoušky kompletní kalendář zápasů až do zimní přestávky. Najdeme ho na Facebooku a taky na webu sigmafotbal.cz. Přátelé, zkontrolujte si řidičák. Do konce roku jich v kraji propadne téměř 14 tisíc. Co máme dělat, aby se to nestalo, tak s tím nám poradí report.cz. A taky víme, co nabízí nový týdeník Kroměřížska. Místo radnice Stodola, místo cukroví Sweet Bar. Svatby prošly v posledních letech opravdovou revolucí. Jak na tu svoji vzpomínají čtenáři týdeníku. A navíc je to i zajímavý rozhovor s účastníkem mistrovství Evropy v plavání Zdeňkem Procházkou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.

přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co tě nikdy nenechají sedět a vždycky přinesou pořádnou dávku zábavy. Jestli chceš hudbu, která tě rozhýbe a nabije energii, tahle dvojka tě rozhodně nesklame. Připrav se na pořádnou dávku taneční jízdy. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
2: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělí.

0: na Hradcovinec.
1: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
2: Ahoj, tady Giorgio.
3: My name is Giovanni Giorgio.
2: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
4: Choose your fighter.
2: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. LMFAO jsou americké duo, které svým party elektropopovým stylem rozvlnilo taneční parkety po celém světě. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu přinese pořádnou dávku smíchu a energie. LMFAO jsou zárukou zábavy a dobré nálady. Připrav se na pořádnou dávku taneční jízdy. Zůstaň naladěný, protože

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Posloucháš Rádio Metropole, rádio, které má přehled o mladé hudbě. Připravte si rybářské pruty, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Tentokrát nemusíme nahazovat daleko, náš dnešní úlovek je totiž z Přerova. Dvojice s názvem Kontrakt funguje sice teprve jeden rok, přesto už stihla letos získat cenu veřejnosti v kategorii pop v soutěži Radiotalent Olomouckého kraje. Kapela se snaží propojit energii živých nástrojů s moderním zvukem, tvoří hudbu na pomezí pop rocku a moderního rapu. Jejich vzorem je třeba Machine Gun Kelly. Kapela v létě vydala svůj debutový single s názvem Kisses a přesně tuhle pecku si teď spolu pustíme. Tohle je song Kisses od kapely Kontrakt.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Veliká Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
0: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britského zpěváka a producenta Timmyho Whitea, který spojuje elektroniku s popovými melodiemi tak, že to prostě funguje. Jeho skladby mají energii a zároveň jsou plné emocí, takže tě dokážou nejen rozhýbat, ale i chytnout za srdce. Timmy White je jako ten kamarád, který ti v nejlepším slova smyslu rozumí a přesně ví, co potřebuješ slyšet. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme spoustu další muziky.

0: 92 a Mohelnice 103.7 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I learned to embrace the dark, and now every time you see me.

Tady je tvoje metropole. Depeche Mode je legenda synthpopové hudby, která už dekády inspiruje fanoušky po celém světě. Jejich temnější, ale zároveň chytlavý zvuk je jako ten kámoš, co ti nabídne něco neotřelého a nezapomenutelného. Depeche Mode jsou mistry atmosféry a emoce, takže se připrav na pořádnou jízdu napříč žánry. Zůstaň naladěný, protože metropole ti servíruje další.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Skydoll. Projekt, který spojuje moderní soul, soulful house a nudisco v originálním stylu. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese svěží vítr do playlistu a rozhýbe tě v každé situaci. Skydoll jsou známí svým tanečním stylem plným groove a energie, který tě dostane. Připrav se na pořádnou porci taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

0: zdraví, baby.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Noted je švédské hudební produkční duo, které do taneční hudby přináší chytlavé beaty a svěží zvuky plné energie. Spojuje progresivní house s melodickým housem, díky čemuž vznikají přesně takové melodie, které tě vždycky rozhýbou. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další parádní hity.
4: But would it be the worst thing if your car wouldn't start up? We had to fog up the windows when it gets dark just to keep us warm.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se ti představí Valentine Villanueva. Talentovaný zpěvák, který svou hudbou dokáže zaujmout i potěšit. Jeho styl je svěží a plný emocí, které tě vtáhnou do jeho světa. Valentine je jako ten kámoš, co tě nikdy nenechá na holičkách a vždycky ti přinese dobrou náladu. Jeho písně mají osobitý šmrnc, který si rychle získává fanoušky. Pokud chceš objevit novou zajímavou tvář hudební scény, zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Riton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Riton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálení

0: se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada, nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
1: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou, a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
0: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poranění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
1: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají

Tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší z

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde ti čekají další skvělé

Olé, tady je tvoje metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy neztratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na metropoli tě čeká

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.

0: Tvoje noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do Norska, protože právě tam vzniká elektronická magie jménem Seep. To jsou mistři remixu, kteří ze známých melodií dokážou udělat úplně nový zážitek. Ale i jejich vlastní tvorba stojí za to. Lehká, taneční, emotivní. Seep jsou jako ti kámoši, co ti vždycky vylepší track, co už znáš, a pak tě překvapí něčím úplně novým. Jejich produkce má světový zvuk, ale zároveň zůstává osobní. Zůstaň naladěný. Metropole a Seep tě dneska naladí na vlnu chillu.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beatem.